0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: No, a máme po ptáka.
2: Ty máš po ptákách.
1: A ty máš zase po kozách.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. Tu máš, ať nezmeškáš žurnál. Oblíka, jo, ne, jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jedno, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, počkej, zastav, zastav. Vykájá. Ahoj, ahoj, Kájo, ahoj. Já tě znám. Ty mě neznáš?
2: Bohužel, já si nepamatuju.
1: Jak nepamatuju? Ne. No, pojď, napijem se, dám si panáka, pojď. Ne, pojď samozřejmě.
2: Prosím vás, nezlobte se, ale já hrozně pospíchám. Já se omlouvám.
1: Nebemněš, jak mám taxíka, tak stále pojedem.
2: Je mě líto, ale
1: vypojď já nás, vypojď nás.
3: Dobře.
1: Pojď, taxíkem, jedem samozřejmě.
2: Naschle, bavte se dobře, já pospíchám.
1: Kájo, nebemně, toto všechno je moje. Kájo, toto všechno je moje.
2: Pojďte,
0: Rock Radio. Konec legrace.

Tady koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: My když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Říkejte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rockový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
1: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káry, cestu z polika.
0: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal.
2: Panoptikum tváří za prodaní.
0: Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
4: No. No, a pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
5: Ty jsi poprskal botu.
4: A to, promiň, ale dělal striptýz, to si vy jste mladí, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
5: firmanazážitky.cz.
7: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
8: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
7: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
8: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
9: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
10: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
11: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
12: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
13: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
12: Vše pro bagr.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké páteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněna z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když nepřímo k trestnému činu. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Nový maďarský premiér Péter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyen o uvolnění zmrazených evropských fondů. Maďar dorazil do Belgie už ve čtvrtek a setkal se mimo jiné s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska opět čekáme slunečno, jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: V Jihlavě se bouralo na ulici Romana Havelky, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh. V Chomutově se řeší nehoda na křižovatce ulic Moravská a Cihlářská a v Praze opatrně na Evropské.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
6: Dobré ráno, čumáci!
7: Hezký páteční ráno vám přeje Honza.
8: Anabel.
1: A Zuzka.
7: Jsme dneska nějaký rychlý, 6:02 v pátek 29. května, co jsem to provedl?
8: Těšíš se domů?
7: No asi jo, já docela jo.
8: Tak to pouštíš rychleji než obvykle.
7: Já jsem vám jenom dámy chtěl říct, jednak, že vám to teda dneska opravdu sluší.
8: Na jak lži, je pátek, nevíš, že lhánce se nemá, upadne ti jazyka, naroste ti dlouhej nos.
7: Dobře, nemám brejle, vidím jenom na monitory, dále mi to jedno. Každopádně. Až se uvidíme příště, protože dneska je pátek, jdeme domů na víkend, až se uvidíme příště, já budu o rok starší.
8: My to víme, miláčku, my se na to moc těšíme a připravujeme poctivě.
7: Já se to hrozně bojím.
1: Pečeme dorty a
8: přesně.
1: Tak.
7: Fakt, jo. No,
8: pečete. Takže vzhledem tomu, že držíš dietu, tak dort sice upečeme, ale sníme ho my se Zuzkou, takže
7: to je
8: můžeš
7: fair.
8: Být v klidu.
7: Tak doufám, že bude nějaký třeba s hovězím steakem, to si Zuzka dá.
1: Jo, to rozhodně, no.
8: A jatýrek nám pomáhá.
7: Ježiš, jatýrkovej dot. No nic.
8: To budu přátelé pít svýmu psovi, tak můžeš přijít na oslavu Buráčka, tam si tohodle užiješ dost.
7: Přineseš v pondělí ten dort s tou jednou svíčkou a tam Buráček. A bude tam ta kost. Je, promiň.
8: Nezlob se.
7: No, já jsem tak nějak čekal, ale nic, tak pojďme se na naši muziku. ACDC, TNT.

0: 6:11 nám svítí na hodinách na Rock Rádiu. Dneska je pátek, tohle byly Stone Sour, The Conflagration, a protože je pátek krátce po šestý, tak to znamená...
1: Rock Rádio. Hospodský kvíz.
0: A naším dnešním soutěžícím je paní Anabel Fárová, která bude soutěžit o to, jestli dostane zlatýho bludišťáka nebo ne. První otázka, co dneska rozdáváme?
2: Rozdáváme Tři sestry.
0: Výborně, jak se to jmenuje přesně ta akce? Tři sestry opener. Kam to je?
2: Dobře. Je to do Brna.
0: A kdy to je?
2: Je to v sobotu, zítra.
0: Kolikátýho je zítra?
2: 30.
0: Super. Máme ty lístky zadarmo nebo placený?
2: Máme dva zadarmo pro jednoho z našich posluchačů.
0: Co musí posluchač udělat, aby ty lístky dostal?
2: Napsat nám na náš Messenger, Instagram, Facebook a připsat telefonní číslo.
0: Výborně. A poslední bonusová otázka. Kdy dneska rozdáváme?
2: V 7:30.
0: Nádherný, bylo to krásný.
2: Jsem celá načatá, vyhrála jsem něco.
0: No toho bludišťáka, já ti ho pak ukážu.
2: Dobře, tak já se těším.
0: Tak přátelé, slyšeli jste slovo boží, pište, jedeme dál. Vypsaná fixa, detaily.

0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6:21 se pojďme podívat na páteční oslavence s datem 29. května. Svátek má Maximilián, případně Maxim, Max a nebo Maxima. Takže samý maximální lidi. Maxima nebyla to ta paní, co teďka umřela, jak jí museli odvážet bagrem?
2: Vidíš si srandu z těch lidí, přijde ti e-mail.
1: Ježiš, no jo, to je pravda.
2: Jenom ze mě, to já to snáším dobře.
1: No já si myslím, že i třeba zavolají zase na naše tam dole. Na naší recepci,
2: my
1: že se budu stěžovat.
2: Tam naštěstí do 8 nejsou, takže to je v pohodě, pokračuju.
1: No a hlavně pokud to někdo slyšel, tak než dojde k tomu telefonu, tak bude 9:30, tak je to dobrý. Tak všem všechno nejlepší, pojďme na oslavence hudební, je dneska hodně. 48 let slaví švédský zpěvák Pelle Holmqvist z kapely The Hives. Kulatý 50 nemá dneska americký bubeník Dave Buckner, původní bubeník Papa Roach. Let slaví britský skladatel, zpěvák, kytarista Noel Gallagher, spojený s kým jiným než s Oasis. Away, 63 let britský zpěvák Blaze Bailey, 94 až 99 člet Iron Maiden. Na let by dneska oslavil americký basák Mike Porcaro, člen kapely Toto. No a 81 by oslavil britský zpěvák a klávesák Gary Brooker, hlas kapely Procol Harum. A to je všechno, bylo to rychlý.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
1: Já bych chtěl, abys někdy zaspívala dohromady s Bohdalkou tohle.
2: Nebo i pondělí to budu zpívat tobě, těším se.
1: Kriste Ježíši, no tak si
2: uříznu nohu. Udělám nějakou updateovanou verzi.
1: Happy birthday to you.
2: Třeba. Do metalu.
1: Tak dobře, za chvíli muzika. Aerosmith, I don't want to miss a thing.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
14: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
17: Rock Radio. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith zpívají na Rock Rádiu I don't want to miss a thing.
1: A my nechcem prošvihnout zprávy.
2: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno je 6:30, jsou tu krátké zprávy. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Spojené státy budují v Keni karanténní centrum pro své občany, kteří byli vystaveni ebole. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou převáženi hned zpět do USA, ale do zatím neurčené třetí země. Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin a skončil na jihu Francie druhý za Rusem Pavlem Samusenkem.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty naměříme do 26 stupňů Celsia, v Čechách místy až 28.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D6 pozor, pokud jedete ve směru na Prahu, na 30. kilometru se srazil nákladák s osobákem. V Praze se řeší nehoda na Evropské ulici a v Jihlavě na ulici Romana Havelky.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Máme 7 minut po 6:30 na Rock Radius Five Finger Death Punch a jejich songem Welcome to the Circus. Vítejte v cirkuse.
1: Miluju tenhle song a cirkusy.
0: Já taky. Jsi tady celou zpívala Welcome to the Jungle. Takže je vidět, že ho dobře znáš i ten song opravdu. Mám to teďka jednu zajímavost, novinku, zajímalo by mě, co si myslíš, možná přibereme i Zuzku, jestli bude chtít. Steven Tyler byl teďka
1: u soudu.
0: Tváří se,
1: že se radši udusí kaší, než aby s náma mluvila, ale
0: dobrou chuť. Steven Tyler z kapely Aerosmith, kterou jsme hráli před chvílí,
1: ano.
0: Tak od roku 2022 v úvozovkách stojí u soudu kvůli údajnému sexuálnímu napadení z roku 1975. Teď aktuálně většinu tý žaloby soud zamítnul. Další soud bude prej někdy v srpnu, tam se bude jednat ještě o něčem. Je strašně zajímavý, že se soudí případ z roku 75. Je to 51 let, co se něco takového údajně stalo. Mm-hmm. Rok 75, to jsou ještě jako docela divoký rokový léta. Mm. Vememe si, kolik tehdy Stevenovi bylo, že jo? Jak ty se díváš na tyhle ty soudy po 100 letech?
1: Tak já vzhledem tomu, že asi víte, že mám i podcast pro oběti domácího násilí a tak, tak samozřejmě jsem vždycky na straně obětí. Věřím tomu, že z pozice nějakého mocného muže se něco takového klidně odehrát mohlo a chápu i té psychologii toho, že se vlastně bojí ta oběť jít proti někomu takhle mocnému, takže po mně jako nechtějí nic vtipného v tomhle ohledu, protože prostě vím, jak to může být a vím, jak je to těžký kolikrát pro ty ženský vůbec jít i proti vlastnímu manželovi, natož proti rockstar, kterou zná vlastně celý svět.
0: Já si říkám, že tohle je hlavně strašně těžký soudit.
1: Je. A tím, že je ta doba hrozně dlouhá, vlastně už je dávno po nějaký promlčecí lhůtě. Já se divím, že vůbec se tomu soudy věnují, protože většinou je nějakých 25 let, tuším, nebo kolik.
0: No.
1: A myslím, tohle je dvojnásobek, takže
0: když jakoby... Když nevím, jak v Americe.
1: No, takže jako je to sporný. Samozřejmě, že tam může být i to, že se ta ženská snaží na tom vydělat. To neříkám, že neexistuje. To samozřejmě existuje i z téhle druhé stránky. Ale z většiny případů to bejvá tak, že si ty oběti bojejí promluvit.
0: Mhm. Tak Steven Tyler samozřejmě taky všechny obvinění odmítá, barek by ne.
1: A on taky nebyl svatoušek, víš,
0: no, to
1: on tam někde
0: nebyl.
1: Zmaštěnej, tyjo, šál farince na kozy a teď se bude tvářit, že to nedělal, jo. Takže jako pojďme si říct, že tady nesvítili jsme u toho, takže nedokážu zhodnotit tu situaci.
0: Na druhé straně zase faninka nemá nosit na koncert, no nic. Tak jo, jdem na jako nějakou muziku.
1: Takže ty kozy měla nechat doma na pastvě?
0: No jasně. Za chvíli Olympik. Jako za mladá, to se nám hodí. Petr Janda, to určitě byl takový divočák.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
5: Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
11: Wow, barva mechanický pomeranč? Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin na 50 minut a Zuzka.
2: Jeden muž v Americe pracuje už řadu let jako zdravotník a dokonce vede kurzy pro další adepty tohoto povolání. Na jednom takovém přednášel i na konci letošního března a zpočátku vše probíhalo jako obvykle, pak chtěl studentům názorně předvést typické příznaky infarktu, jenže přitom ten infarkt opravdu dostal.
3: Ne.
2: Jo.
3: Ježiši Kriste, takže oni si mysleli, že to předváděl, no, on tam umíral, pan.
2: Jo, oni
3: a pomohl
2: si
3: mu někdo?
2: No nakonec jo, ale hrozně dlouho debatovali, jakože, hele, jako hraje to nějak dobře, co?
4: To je
2: jako,
4: fakt hustý, kámo.
3: Na Oscara, dobře on, dobře, potlesk.
2: Když už to trvalo jako nebezpečně dlouho, tak právě. Pošlo
3: rodině tam pije na úhuby, pro Ježiši Krista, to asi nehraje.
2: No ale fakt to tak nějak jako bylo, jo, že prostě začali debatovat, jakože, hele, je takový, jakože i ta, jako, ten, ta, tu tvář, že má jako pokřivenou.
3: Ježiši Krista, no tak to je strašně černá, černý humor.
2: Ale jako přežil to, no, jenom pak jako debatovali zpětně, jestli teda jako to netrvalo ta záchrana jako příliš dlouho, že jako
3: no tak
2: možná
3: já bych asi taky byla zmatená, kdyby mi někdo řekl, já teď jdu zahrát infarkt a pak by ho opravdu dostal, jako nevím, jestli bych to poznala hned.
2: Blbá náhoda, no.
3: Je to jako...
1: Mně přijde, že to je nějaký podezřelý tenhle ten týden. Nejdřív týpek tady v Česku, který vyhraje Eurojackpot, miliardy a další týpek, který řekne, já vám teď ukážu infarkt. A je to tam.
3: No, tak a co z toho bys chtěl radši?
1: Já bych třeba chtěl ukázat, nevím, neskutečnou výdrž, nespat nebo něco takového.
3: No tak to už máš, ne? Tady už tři
2: já
3: roky.
2: Já si myslím, no.
1: Myslím, že jo.
3: To už tam tady předvádíš každé ráno, Honzíčko, takže pořádku.
1: Takže, Zuzko, díky za infarkt. My si ho teďka zkusíme dát s další muzikou. Čekají nás Liquido a Narkotik. Moje na Rock
3: Radio. Moje mládí.
1: Ty Narkotika nebo to Liquido?
3: V obojí.

0: Likvido a jejich narkotik na Rock Rádiu v 6 hodin a 57 minut. Anabel tady před chvílí říkala, že to je její mládí. Ten song je z roku 99, jak to, že je to tvoje mládí, když jsi mladší než já. Já si to pamatuju, že jsme na tom, na tenhle ten song skotačili na Gimplu.
1: Na ale, diskotéce.
0: No ale ty jsi v té době byla na základce.
1: No.
0: A na základce jste jeli.
1: No, jsme jeli tohle.
0: Místo Captain Jack a Spice Girls, já nevím, co tehdy za všechno, za Sairajty. Tak ty jsi jela Likvido, co jste byli za základku, to je dobrý.
1: My jsme byli takový divočejší děti. Děti
0: jako
1: 90.
0: Zajímavý, čověče.
1: Vlastně já jsem se narodila už v 80. To je strašný, jak jsem stará.
0: No.
1: Mám pocit, že jsem dinosaurus, tyjo.
0: Ne, nejseš, samozřejmě, jsi dobrá, ty budeš ještě 20 let.
1: Ty jsi moc hodnej, Honzíku, ty taky, ty určitě taky.
0: Jo, tak já ti, hele, po sedmičce pustím nějaký další tvé letitý, třeba Oasis budou 94. nebo Kabáti 2015, to taky tam někde se trefí, ne, do tvýho mládí ještě.
1: 2015, to už jsem byla stará.
0: Dobře, tak to už blíž k důchodu, no nic. Tak za chvíli bude 7 hodin ráno, dáme si zprávy se Zuzkou a pak budeme pokračovat v této nádheře. Pěkný ráno přejem všem.
2: Rock Radio. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
7: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Atención, señoras y señores!
11: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
10: Stres.
11: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
10: La Tropical!
11: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
10: Awarashar!
12: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
14: Hezké páteční ráno, je 7 hodin a jsou to zprávy. Sněmovna ve čtvrtek večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do dnešních 14 hodin. Čtvrteční debata trvala asi 3 hodiny. Premiér Andrej Babiš ve sněmovně zopakoval, že střet zájmů vyřešil nadstandardně. Opoziční udání do Bruselu můžou způsobit škodu českému státu, řekl to ministerský předseda při interpelacích. Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan se zeptal, jestli si myslí, že právní názor ministerstva zemědělství vyplácet nyní dotace skupině Agrofert je správný. Spojené státy a Irán podle serveru Axios dosáhly dohody na 60-denním memorandu o porozumění, které by prodloužilo současné příměří a položilo základy pro rozhovory o iránském jaderném programu. Text teď čeká na souhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Martimu Landalucovi vedení 2-0 na sety. Siniaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorím Bokovou.
2: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude opět slunečno, čekáme jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia, v Čechách místy naměříme až 28.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej tatínka.
16: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept chytře vymyšleno pro život.
14: Na D1 opatrně ve směru na Brno na 182. a půltém kilometru máme hlášenou nehodu, neprůjezdný pravý jízdní pruh a tvoří se tam kolony. V Praze se bouralo na Radlické ulici a pozor taky v Chotěšově na nehodu, která se řeší na Plzeňské.
18: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Zdraví páteční ráno, bez infarktu vám přeje Honza,
1: Anabel
14: a Zuzka.
0: 3 minuty po 6. v pátek 29. května. Přátelé, už za půl hodiny si zase budeme hrát na Vánoce.
1: Ano, máme tady lístky do Brna na Tři sestry už na tento víkend, to znamená na zítřek 30. 5. Takže si pište Messenger, Instagram, připište telefonní číslo a za půl hodky zvedejte mobil.
0: Je docela pozoruhodný, že nám přišlo docela dost vzkazů, dost znamená víc než jeden, kde wow. Posluchači píšou, že mají rádi Tři sestry, ale do Brna to nechtějí. Nevím, co se děje.
1: Dneska je takový den.
0: Přitom Brno je fajn a dneska je pátek.
1: No teď jo.
0: Tak jo, já nevím.
1: Já nebudu říkat, že seš tý skupině pro mezinárodní urážení Brna, jo? To se mnou. Pro sebe. Institut pro urážení Brna. Honzík je hlavní člen a dělá tam moderátora.
0: A kandidu na předsedu. No nic, pojďme radši na muziku. Já bych si teď dal Houby magický, co ty?
1: No tak, můžem si něco šňupnout.
0: Ne, šňupnout, normálně uděláme tak s maženicou.
1: No tak dobře, nebo čaj.
0: To by taky šlo.
1: Tak jo.
0: Tak dobrou chuť.

už budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

Každý mý gesto dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si nemá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Velká hitovka Oasis, Rock'n'Roll Star na Rock Rádiu, 12 minut po 7 hodině. Máme pátek 29. května, tenhle song to opět nebyl náhodou, protože dnešním oslavencem je právě člen kapely Oasis, Noel Gallagher, který má dneska krásných 59 let.
1: Je to tak, je to krásný slavný oslavenec. Zajímavý je, že je to levák hrající napravo. Což je dost častý jev, protože oni ty levoruký kytary nejsou úplně jednoduchý ani sehnat, ani vyrobit, takže se radši přeučí na pravou ruku.
0: Což by mě zajímalo, jak funguje, protože když ty hemisféry jsou otočený vzhledem k tomu,
1: musíš,
0: že sám hrajou na nástroji.
1: Asi trošku šikovnej, si myslím, jako že každý to nedokáže. Přesně, že když ty seš jako naučený levák a najednou to musíš jako přehodit, že to nebude tak jednoduchý.
0: No, a ještě to přehodíš, pak založíš kapelu, která prodá strašně moc desek, vyprodá stadiony a vydělá ti do zbytku života.
1: No, to se mýmu bejvalýmu nepovedlo, ale ten byl taky takhle přeučený.
0: Jo? Mhm. A jmenoval se?
1: To je jedno.
0: Dobře. Já jsem tady našel jeden citát jeho, který je z roku 2011 pro časopis Rolling Stones, kde on říkal, pokud by k něčemu jako comeback Oasis mělo dojít, rozhodně to nebude kvůli penězům. Je škoda, že skladby jako Champagne Supernova, Rock'n'Roll Star, The Importance of Being Idle and The Shock of the Lightning už nikdy nezazní naživo na velkém stadionu. A jak vidíš, jenom a 15 let později, voilà.
1: No tak to je krásný, jinak bych chtěla říct, že on je prakticky taková Jolanda, nebo předzvěst budoucnosti v České republice, protože v 15 letech byl vyloučený ze školy poté, co po učiteli hodil sáček s moukou, což tady u nás udělal Jan Bendík na Slavících a nemělo to taky velký úspěch.
0: Tam nevím, z jakého důvodu to nefungovalo u toho Bendíka, ale tady vidíš,
1: ale
0: že to Noel, dopadlo.
1: No ale dopadl dobře, byl vyloučen ze školy.
0: Tak mu přejem všechno nejlepší a já teda osobně doufám, že Oasis sem přijedou.
1: No, já doufám, že pan Roman, který si psal minulý týden o sekačku a teď nám psal, že jsme kokoti, tak aby nám už příště nepsal o sekačku. Děkujeme a teď si dáme Pink Floydy.

0: London Calling, volání Londýna od kapely Clash na Rock Rádiu v 7 hodin a 23 minut. Do Messengeru nám při pátku píše Venda z Vlachova Březí. Sluníčko moje, jsem v zaměstnání a omlouvám se.
1: My ti to odpouštíme, všechno je v pořádku, bude dobře.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, power metalová síla Majestika a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a Service Call.
10: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
11: Under Armour makes you better.
12: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
13: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: Strážní anděle od Harleje vám svítí na cestu minutu po půl osmí v pátečním rokovém rozjezdu na Rock Rádiu. A jestli je tady někdo strážný anděl, který nám svítí na cestu, co se týče zpráv a dalších zajímavých informací a ranních úsměvů a nejezení masa, tak je to naše Zuzka.
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokeji, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna by dnes měla schvalovat přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Spojené státy budují v Keni karanténní centrum pro své občany, kteří byli vystaveni ebole. Po stabilizaci zdravotního stavu nebudou převáženi hned zpět do USA, ale dozatím neurčené třetí země. Plavec Miroslav Knedla na mítingu ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty naměříme do 26 stupňů Celsia. V Čechách bude místy až 28.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na D1 ve směru na Brno na 182,5 kilometru je neprůjezdný kvůli nehodě pravý jízdní pruh. Tvoří se tam kolony. V Chotěšově se řeší nehoda na Plzeňské ulici, v Ostravě na ulici 17. listopadu a v Praze se bouralo na Švehlově a Liberecké.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky, to bylo, jak když bičem mrská a bič, to známe, to je slovíčko z angličtiny, proto si teď dáme Bloodhound Gang, který zpívají Foxtrot Uniform Charlie Kylo, což je taky anglický slovíčko. Fuck!

0: Bloodhound Gang, Foxtrot, Uniform, Charlie, Kylo, krycí slovo, nebo krycí asi spojení slov, tak se to říká?
1: Ano.
0: Pro fuck, což překládat nebudu. Je 7:58, je pátek a my tu máme poslední dva lupeny na tři sestry open air tour.
1: Sakra. Ano, takže mobily do ručky.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
5: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Už zase nejde internet.
8: Ta Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já,
10: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
13: Senkor.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
15: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
16: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Je 7:40, rozdáváme poslední dva lístky na tři sestry Open Air Tour do Brna na zítřejší den na sobotu a dneska je získává Michal z Pardubic. Michale, zdravíme tě, dobrý ráno přejeme.
17: Dobré ráno, Radio Rock.
0: Nazdar, prosím tě, ty seš někde na cestě, někam jedeš?
17: Jedu do firmy, jsem v nákladňáku.
0: A co vezeš? Můžeš to říkat?
17: No jasně, samozřejmě, tlakové láhve, nasvážení plyn.
0: Ty kráso, tak to bys mohl někde třeba odstartovat s tím autem.
17: Jasně tak.
1: No tak když jezdíš autem, tak pro tebe nebude problém, dojet, protože my víme, že jsi z Pardubic, takže do Brna to kousek je, tak jak pojedeš?
17: Dneska jsou tři sestry u nás v Pardubicích, naposledy z pivovaru, který se bude samozřejmě bourat. Je to příšerně, ale je to tak.
0: Takže to oslavíš, takže na ně půjdeš dneska i zítra?
17: No jasně.
1: Tak tomu říkáme skalní fanoušek, no, tak to jsme dali tomu správnému.
17: Na tři segry každý rok.
0: To bude mít fanánek radost, to bychom mu pak měli napsat, nebo by si s ním měl potom zajít aspoň vyfotit a pokecat,
17: no, určitě, no jasně, každý rok se vždycky bavíme, dáme si selfiečko, přesně tak s tou kapelou.
0: Vidíš to? No a prosím tě, koho vezmeš sebou? Jeden fanoušek seš ty, máš nějakýho kamaráda, manželku, přítelkyni?
17: Manželka odešla, ale vemu syna. Na nich ještě nebyl, tak vemu syna.
1: Jakože odešla navždy.
17: Po 26 letech.
1: Ty kráso, no to, jak my oba, ty kráso, no to je strašlivý, tak to nás moc mrzí a snad najdeš nějakou, která už neuteče.
17: To se stane, to je život, life is life.
1: Ty jo, ale ty to bereš hezky sportovně, to se mi líbí, tady ten mindset, toho jen tak dál, hele.
17: Jasně, tak děkuju moc.
1: Tak ať se ti daří všechno a samozřejmě si užij zítřejší koncert a měj krásnej páteček.
17: Ať se daří poslouchat vás každý den v autě. V osobním autě, v nákladňáku, doma, furt, perfektní rádio.
1: Je, tak to jsme rádi. Měj se krásně, papa, ahoj.
17: Papa, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj.
13: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
18: A teď už jedeme dál.
19: Panoptiko!
18: Bátory!
19: Jupi!

0: Plesivo, The Bitter End, hořký konec v 7 hodin a 48 minut. Ladíte Rock Radio, rockovej rozjezd. Dneska je pátek, takže ideální čas odejít z práce dřív a projet se třeba na motorce.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Já už to normálně úplně cítím, jak mi tělem vibrují ty rázové vlny z toho, jak kolem mě projíždí speciály MotoGP. Ostatně od velké ceny České republiky v Brně nás dělí už jen 3 týdny. Veškeré přípravy na tuzemský vrchol sportovní sezony jsou v plném proudu. A tak jsem si ke zvědavému mikrofonu Motokecu speciál pozval Jindru Hrnečka, sportovního ředitele. A samozřejmě mě zajímalo i to, za co vlastně takový sportovní ředitel zodpovídá.
3: No, tahle funkce je hlavně o tom vlastně, aby autodrom splňoval veškerý bezpečnostní a sportovní požadavky. To MotoGP je na tohle samozřejmě nejnáročnější.
2: Takže to je ten, jak v Brazílii trošku neuspěl.
3: No, dá se říct, tam je to spíš o tom potom, jakoby, jak ty problémy řešit. Jo, samozřejmě předcházet, ale pak jak ty problémy prostě vyřešit. Od toho tady takový člověk je.
2: Když jsem tak Jindru během rozhovoru poslouchal, můžeme být klidní. Dráha se nerozpadne, ale zajímalo mě i to, jestli bude třeba lepší doprava na autodrom, jestli opět nehrozí kolaps platebních systémů, nebo jak to bude s doprovodem programem a jakou by si Jindra přál návštěvnost.
4: No, rekord v Brně 249 tisíc.
3: Tak, letos dáme 250.
2: Rozhovor se sportovním ředitelem brněnského autodromu Jindrou Hrnečkem si poslechněte v neděli 31. května tradičně po 15. hodině.
1: Rock Radio Motokeci.

0: Nightwish a jejich Elán na Rock Radio 8:02. Pokud jste v práci nebo kdekoliv, kde něco musíte dělat, tak držíme palce a přejeme hezký ráno. Za chvíli bude zase pracovat tady Zuzka, ta si dá přehled zpráv a potom pro vás máme ještě nějakou slušnou muziku, výzvu pro pandu a pak je čas udělat dětem pápa.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
9: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé. Jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké páteční ráno, je 8 hodin, jsou tu další zprávy. Okresní soud v Pardubicích ve čtvrtek poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když nepřímo k trestnému činu. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Nový maďarský premiér Peter Maďar bude dnes v Bruselu jednat s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen o uvolnění zmrazených evropských fondů. Maďar dorazil do Belgie už ve čtvrtek a setkal se mimo jiné s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes bude celý den slunečno, až večer bude oblačnosti od severozápadu Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty do 26 stupňů Celsia. V Čechách naměříme místy až 28.
10: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Na D1 pozor, pokud jedete směr Brno, na 182,5 kilometru se řeší nehoda nákladňáku s osobákem. V Dobřanech se bouralo na třídě 1. máje, tam jsou v sobě 3 osobáky, v Praze 2 osobáky v sobě na Evropské ulici a ve Zlíně taky opatrně 3 auta v sobě na třídě 3. května.
10: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock
12: pátkovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný páteční ráno vám dneska po třetí přeje Honza.
11: Anabel. A Zuzka.
0: 3 minuty po 8 hodině v pátek 29. května. Před námi je poslední hodinka, v půl si dáme výzvu pro pandu. Máme pro vás ještě nějakou slušnou muziku, no a pak se s váma rozloučíme a uvidíme se dneska v Plzni na Rokinu.
13: A zítra v Jaroměři na Rokinu.
0: Ano. Takže je na co se těšit.
13: A budeme ještě volat s vítězem Lupenů na Rokin.
0: To nás vlastně taky čeká, to je pravda. Tam musíme probrat fotku a nějaký ještě intimnosti.
13: Takže se máte na co těšit.
0: No a teď už Lucie, nejlepší, kterou znám. My víme samozřejmě, která to je. Teď si nemůžu vybrat mezi váma, no to je jedno.
12: Rock Radio.

0: Rob Zombie na Rock Rádiu v 8 hodin a 11 minut se songem Dragula, neboli asi Drákula.
1: Asi to je Drákula z G.
0: Z G. Tak se pojďme podívat na historický Ogingo s dnešním pátečním datem 25. května.
1: Ogingo.
0: No, zase někdo splive pak do komentářů, to je jedno. Psal se rok 1992. V Sacred Heart School v Cliftonu v New Jersey se osmáci tam připravovali na své vyřazení ze školy. Taková ta klasika s čepicema, že jo, jak se tam prostě slaví, že odcházejí pracovat do Mekáče. No a jako rozlučkový song si měli s Queenama zaspívat We Are The Champions. Je to rok 92, podotýkám, to už není úplně jako tak dávno. No a ředitel této katolické školy ale měl jinou představu. Osmákům zpívání Queenu zakázal s tím, že se tenhle ten song absolutně nehodí a že to není svatý a že on musí hlídat vysoký morální standard školy. No a ve skutečnosti byl prostě jednoduše pobouřený tím, že by se v jeho škole měl zpívat song někoho, kdo nedávno zemřel na AIDS, jen tak z prdele a ještě byl teplej, že jo. Žáci si to samozřejmě nenechali líbit, protestovali a ještě volali do místních rádií, který zaplavili požadavkama na to, aby dokola hráli We Are The Champions. No a týhletý aféry se okamžitě všimli v ostatní rádia, který začali tu kauzu rozmazávat a dostalo se to až k vydavateli, který vlastní práva, který se rozhodl, že We Are The Champions znova vydá jako single, aby se to hrálo z popudu toho vydavatele. Takže samozřejmě ten song znova zaplavil všechny hitparády a já si myslím, že panu řediteli z toho rupla cévka.
1: Jako on zemřel?
0: No nezemřel, ale já v to doufám. No dneska určitě, jestli...
1: já v to doufám.
0: Jestli to byl rok 92, tak dneska už si někde slintá do brindáku, ale...
1: To asi jo, no.
0: Ale... Jako v roce 92, chápeš to? To už nebylo, víš, jako 60, kdy to zakazovali 50. let, to ještě chápu, když lidi pobuřoval Elvis, který dělal nějaký jako rádoby sexistický tanečky, ale v roce 92, kdy už si všichni stříleli a rák dožíli, trošku
1: myslím,
0: zvláštní.
1: Náš ředitel školy ve Slavonicích vydědil svoje dítě za to, že je teplý, takže já se nedivím ničemu.
0: Fakt?
1: Ano.
0: To bylo taky teď někdy?
1: Ne, to bylo taky v 98.
0: No tak ten už taky doufám slintá do brindáku. Tak zdravíme pana ředitele.
1: Je naživu.
0: Cík, krása. Hlavně, že existují hodní lidi.
1: No, díky bože.
0: Přesně tak. Jdeme dál. Tak jo, Europe Superstitious na Rock Rádiu právě teď. Keep on walking that road and I'll follow. Keep on coming.

0: Evanescence, Call Me When You Sober, zavolej mi, až budeš střízlivej, což se nám teďko hodí, protože my 22 minut po 8 voláme Honzovi. Dobré ráno, Honzo, jsi tam?
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: My tě zdravíme, jsi střízlivej?
2: Jo, tak teď určitě, jsem v práci, takže musím.
0: To je nám líto. Prosím tě, Honzo, my přicházíme s gratulací. Ty jsi od nás získal 10 lupenů na dnešní plzeňský rockin. Gratulujem.
2: Tak to je super, to mám velkou radost, děkuju.
1: Gratulujeme, já jsem dostala tady od našeho Big Bosse za úkol přečíst tvůj vzkaz, podle kterého, protože my normálně vybíráme jakoby co nejoriginálnější fotku, u vás to nebylo o fotce, ale o tom textu. Posílám foto party z různých akcí, není to nic originálního, ale dělám to pro svého syna, který je fanouškem Trautenbergu a taky skupiny Horký, že slíže. Bohužel je upoutaný na invalidní vozík a není reálné s ním obrážet některé akce. Proto bych byl rád, kdybyste vybrali zrovna nás. Vyrazili bychom s rodinou a částí party a senátor by měl velkou radost. I když to neklapne, nezanevřu na vás a budu dál poslouchat Rock Radio, protože jste skvělí. Tak to jsem splnila, to je krásný vzkaz, to moc děkujeme. A takže jsem teda z toho pochopila, že senátor, ačkoliv je fanoušek, tak na akci nedorazí, nebo dorazí, nebo jak to máte vymýšlené?
2: Dorazí,
1: takže
2: určitě,
1: dorazí.
2: Těší se moc.
1: Ježíš, ano, no tak to je skvělý, tak to se vidíme. To ne, se mnou ne, vlastně s Kamilem, pardon. Já jsem myslela, Jaromír zajít trojku z batená při pátku. Dobrý, takže se vidíte s Kamčou už vlastně dneska.
2: Dneska už, no, dneska odpoledne. Pokusím se zrhnout dřív z práce a vyrazíme.
1: A jak jedete? Nějaký, máte teda nějaký speciální vůz přizpůsobený?
2: Ne, máme klasický auto, ale úplně v pohodě to zvládneme, takže...
1: No tak to si moc užijte samozřejmě. Takže jedete teda s kamarádama, se senátorem, s manželkou a s další partičkou, jestli to chápu.
2: Přesně tak.
0: A Honzo, odkud jsi? To jsem se tě vlastně zapomněl zeptat.
2: Kousek od Třeštic bydlím.
0: Kousek od Třeštic, takže...
1: Je to u nás, ty jižní Čechy.
0: Takže to máš do Plzně, ale kousek trošku.
2: No, to je půl hodinky za autem, takže to je 20 kráčků, není
0: to problém.
2: No tak
0: to je úplně naklid, no tak to jsme rádi, že jsme se trefili zrovna takhle, že naše porota...
1: Počkej, Třešť jsem slyšela, nebo...
0: Třeštice.
1: Jo, Třeštice, já jsem slyšela Třeště a právě říkám, to je u nás, ale teď mi to nevycházelo nějak geograficky dobrý, tak pojď, tak já jsem špatně slyšela, pardon, já už bych měla jít domů.
0: Tak Honzo, prosím tě, ať už si budete vychutnávat cokoliv na dnešním rokinu, tak prosím tě, nechoďte tak blízko k bednám, jinak ohluchnete jako tady Anabel.
1: Já přesně, já už jsem hluchá z těch rokinů a to mě jich čeká ještě 12, jo, tak to bude radost. Na konci léta už nepočítejte s tím, že bych cokoliv slyšel.
0: A Honzo, když tě máme na drátě, ještě chceš vzkázat něco svý partě, svýmu senátorovi nebo našim posluchačům třeba?
2: Tak akorát asi bych je chtěl pozdravit a ať se všichni těší na večer.
0: Tak jo, tak mi děkujem. Honzo, moc si to užijte.
2: Tak jo, taky děkuju moc.
1: Užijte si to, hezký den.
2: Taky hezký den, rád se vás slyšel, mějte se.
0: Taky ahoj. Díky za poslech, ahoj. No a přátelé, za chvíli další muzika. Jiné kafe, kolagenová nitka.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.
15: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
16: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
17: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
16: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
18: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
19: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Jiné kafe a kolagenová nitka dohrála minutu a půl po půl devátý a protože půl devátý, tak bychom se teď měli jít podívat zase na pravidelný zpravodajství z hokeje. Já jsem koukal, že už naši odborníci na sociálních sítích zhodnotili včerejší neúspěšný zápas, koukal jsem i na některé profily, docela mě vždycky dojme, že to jsou lidi, kteří kdyby si obuli brusle, tak než by obuli tu druhou, tak by dostali trojitý infarkt a pak by je pohřbili, než by jako vyjeli vůbec na let. Vždycky tam jako zhodnotili, jak teda ta badna těch multimilionářů, která jezdí na tom ledě, hraje strašně na prd.
1: No, tak to je klasická česká pováže. Mě to neprekvapuje a proto si dáme šport.
2: Poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světovýho roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
3: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal v 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek. Porážkou skončila reprezentační éra trenéra Rulíka. 60-letý kouč převzal národní tým v létě 2020. A hned svou první sezónu ve funkci zakončil na domácím světovém šampionátu v Praze ziskem titulu. Do nového ročníku půjde v roli trenéra extraligového Kladna. Reprezentanti povedou Zdeněk Moták s Pavlem Grosem. Vítězové se mezi nejlepší kvarteto dostali na mistrovství světa poprvé od triumfu v domácím prostředí v roce 2022. Od té doby ztroskotali třikrát po sobě ve čtvrtfinále. V sobotním semifinále se utkají s Kanadou.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz Rock Radio. Doprava.
3: Opavě opatrně na Krnovské ulici, máme tam hlášenou srážku vlaku s autem. V Olomouci se bouralo na Volkrově, je tam hodně silný provoz. V Praze na Radlické opatrně a v Brně na Vídeňské.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio.
0: Zuzko, díky za sport, pánům díky za reprezentaci českých barev, tak to nevyšlo, no, tak zase třeba za rok. Teď už muzika, Pop Evil a jejich Trenches.

0: Pop Evil a jejich Trenches neboli zákopy v 8 hodin 38 minut a my, protože je pátek, zase vykopeme zákopy na sociálních sítích.
1: Rock Radio. Výzva pro pandu.
0: Původně jsem tenhle ten týden chtěl zpívat hokejistům jedeme do semifinále a přitom prd. Takže to zkusíme za rok. Nicméně stala se ještě jedna velice významná událost v našem malém českém rybníčku, a to totiž, že Černý květák neboli Dominik Feri byl po 2 letech propuštěný z vězení na podmínku o rok dřív.
2: V Čechách je možné vše.
0: No, takže žlutý prostředník, teda vykřičník, je zpátky. No a my jsme mu připravili speciální playlist, aby měl na svobodě co poslouchat. Tak si myslím, že to můžeme zkusit.
2: Jdeme na to.
1: Výzva pro pandu.

0: Výzva pro pandu.
1: Jupi.
2: Právě jsi mě profackovala?
1: Ne, bylo to krásný.
2: Ty jako zástupkyně podcastu Vařený žáby.
1: Ano, chtěla bych říct, že zavřít až černáš už v jeho případě bezpředmětný.
2: Já čekám, že za tohle mi zase někdo tam umeje, že jsem si dovolil a co jsem si to...
1: A myslím, že k takovýmhle úchylákům si můžeme dovolit lecos.
2: I my úchyláci. No, tak další výzva zase za týden. Třeba pustí ještě někoho jiného, já nevím, je čas zase. Za chvíli muzika, dáme si Stejdu Prota a jeho závislosti.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolith, váš dodavatel železobetonu.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj. Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Kissing Dynamite, Not the End of the Road na Rock Rádiu v 8 hodin a 51 minut. Já to mám teďka ještě jednu novinku, nebo máme tady, ať nemluvím jenom za sebe, o kapele Alkehol.
1: Alkehol miluju teďka, mojí chlapečci, taky. Oni jsou zlatíčka úplně.
0: Miláčci, teďka no. Skončili tour s kapelou Bastard, čekají různý letní akce, kam na ně můžete jít. Loni vydali nový album Připijím a na něm se nachází i song, který se jmenuje Máme dar. Má to takovouhle krásnou předehru. No a kluci k němu teďka vydali novej videoklip, který vyrobili s pomocí umělé inteligence.
1: Nekece,
0: s pomocí
1: i kluci
0: AI.
1: Už se vrhli do AI, to jo, ani nevím, tyjo, to jsem nějak vůbec nestihla ještě se to na to podívat, tak to musím napravit odpo.
0: Přestože já třeba nenávidím takový ty AI videa, který máš všude možně, že pán sedí na záchodě a najednou mu srnka proběhne skrz okno a je to očividný jako na spoustě těch videí, že to je AI a už jsem toho docela přejedený, jak každý v tom něco dělá, tak tenhle ten klip je úplně geniální. Je to o tom, že v podstatě kapela zapříčiní obrovskou světovou záplavu pivem, že všude prostě celý svět se záplaví pivem a teďka kapela postupně prochází velký evropský nebo vlastně světový metropole. Že jo, to tady super. V Paříži, tamhle v Londýně a všude lítají ty šílený lidi do toho, tam lemtají to pivo. Je to nádherně udělaný, je to fakt skvěle udělaný. To, pokud si to neviděl, určitě se na to podívej a vy přátelé taky najdete to samozřejmě na YouTube kapely Alkehol. Fakt to stojí za to, je to fakt velká sranda a je vidět, že to nebylo nic takového, jako že si sedne týpek a naťuká něco do počítače, ale dělala to produkční společnost The Tenerife Producer, v níž má mimochodem teda prsty rodinná přízeň, což je Matouš Hereš.
1: No tak to je krásný, tak to gratulujeme klukům k novému videoklipu, vy si ho puste, najdete ho na YouTube.
0: Takže se loučíme. Přejeme hezký víkend.
1: No, teď ještě jsme si chtěli s Danem něco říct, ne? Nebo...
0: No, to si řekneme, a teď se loučíme jako za nás, ne? Nebo...
1: Tak
0: ne?
1: Jo, tak páčík, slimáčík.
0: Status quo, in the army now na Rock Radio.

0: Status quo in the Army Now 3 minuty před 9 dohrálo jako poslední song dnešního pátečního rokového rozjezdu a my už tady každou chvíli přivítáme Kamela, který snad už někde na cestě, zatím je tady jenom nějaký pán, který nám tady šteluje počítač. Kdo seš?
1: Ale já jsem Jirka Lábus Rokovýho rádia, dám.
0: Jirka Lábus.
2: Ale sluší ti to takhle.
0: Jo. Jseš mladší a hezčí.
2: O něco, ano.
1: O dva roky, on byl v 9 a já jsem byl 7.
2: Jo takhle, ale... Dobrý, jako máš známý spolužáky.
0: Zvláštní škola Hradec Králové, těší mě.
1: Ano, my jsme to měli u pekáren, my jsme mohli chodit pro pečivo, víš, vždycky. Takže ráno šel, koupil si čerstvý pečivo.
2: A Jirka ti dal potlamně a sebral ti ho.
1: No, Jirka byl takový, jako, on jako na to nevypadá, ale byl drsný.
2: Jo, ale vždycky Jirka Lábus jsem tady jinak já po ránu, veď?
0: No.
2: To je jako tady naše hláška, že jako já zním jako Jirka Lábus po ránu, když se špatně vyspím a tak, tak mám hlas o oktávu nižší než obvykle, což už je hodně hraniční.
1: Já jsem chtěl říct, že tady Jirku zdravíme, se nás poslouchá, Jirko, ahoj.
0: Ano. Určitě, on hodně poslouchá do rádio.
2: Já myslím, že vůbec, ale to vůbec nevadí. Každopádně, jak se cítíš takhle dneska poprvé v záskoku za našeho Kamču, což je velká zodpovědnost.
0: A takhle
2: samozřejmě.
0: Brzo.
2: A takhle brzy.
1: Jsem nervózní, ale tak zvládnu to.
2: Já si myslím.
0: Jo, vždycky.
1: Já teda jenom chci říct, už nejradši posadíte ty písničky teď, jo, co chcete zahrát.
2: Jo, tak on bude mít totiž elektrický oběd, takže přátelé, pokud chcete něco nechat zahrát po 11. ideálně už to naposílejte Danovi s předstihem, protože on než to tam nahází do toho playlistu, tak bude 3 odpoledne.
1: No,
2: tak.
1: Právě. Brekonec a už tady budou kluci, já už tady nebudu a už se budou dělat oni za mě tady. A poslední přání tady bylo pro Frantu, mám tady zahrám kabáty, jo, Dan už tady není.
2: Právě. Takže klidně posílejte už teď vaše přáníčka, teda samozřejmě pro ty, kdo bude poslouchat i po 11, jinak je to bezpředmětný.
0: Tak.
2: No, a tak se mějte hezky a čau.
0: Přátelé, za chvíli rokový dopoledne s Danem, pak epileptický oběd a tak dále. Hezký víkend, čau.
1: Čau.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne máme, minutu po deváté jsou tu další zprávy. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití, informoval o tom Státní zdravotní ústav. Sněmovna ve čtvrtek večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do dnešních 14 hodin. Čtvrteční debata trvala asi 3 hodiny, středeční jednání o předloze asi 4. Rumunský prezident vyzval ke koordinované mezinárodní reakce kvůli zásahu obytného domu ruským dronem v jeho zemi. Incident z dnešní noci označil za bezprecedentní. Bukurešť si kvůli tomu už předvolala ruského velvyslance. Vítkopřivá ani Kateřina Siniaková do třetího kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva nevyužil proti 20-letému Španělovi Martimu Landalucovi vedení 2-0 na sety. Siniaková ztratila nadějně rozehraný duel s Kanaďankou Viktorií Mbokovou.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes čekáme opět slunečné počasí, bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti na severozápadě Čech částečně přibývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia. V Čechách naměříme místy až 28.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
1: V Opavě se stále řeší nehoda na Krnovské ulici, v Praze si dejte pozor na Evropské a se zdržením kvůli nehodě počítejte v Říčanech na Říčanské ulici.
2: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Rock Radio, rockový dovolené.
3: A já vás zdravím, rokeři, dneska výjimečně s Danem než s Kamilem. Mám tady ještě Zuzku, ahoj Zuzko. Tak nám nemám.
1: Zapil mikrofon?
3: No já jsem koukal, jsem na tebe koukal a pak jsem to nezapl. No,
1: pohodě, nevadí.
3: Nevadí, ale doladíme to. Já na to nejsem zvyklý, já jsem samotář, takže jsem zvyklý tady dělat sám. A teď jsem rozhozený, mám tady dvě ženský, tři vlastně. Protože Dandu bereme taky mezi ženský. On nám tady říká, hele, jsem dal kalhoty, já říkám, ty ve, počkej, ale ty nejsi chlap, proč nám tady ukazuješ to dětský? No nic, tak jdeme se podívat k hudbě, pustíme si Korny, Vanastovky, anebo Iron Cyber. Tak čau Zuzi.
1: Ahoj.

A to byl Mítlo. Takže jsme vás naladili na oběd. Doufám, že nikdo neděláte sekanou. My jsme Kamilovi dali právě do housky sebou, aby měl na cestu, protože dneska jde do Plzně na rokin. On to bude moderovat, takže kdo se chystáte do Plzně na rokiny, tak uvidíte i Kamila. On to tam má na starost a v sobotu máme Jaroměř, tam bude Anabel, která byla teďka ráno. No a ještě Bulkafest teďka o víkendu, takže máte hodně jako plánů, kam vyrazit. My jsme rozdávali na to nějaký lístky, takže snad, kdo dostal od nás nějaký lístek, pak mě klidně napište, jaký to tam bylo, jak jste s to užili, já do té Jaroměře pojedu a se tam budu podívat. No a podíváme se na další hudbu.

0: Já ještě říkám dopředu, protože jak jsem ještě ty napřání ten elektrický oběd nedělal, klidně už mě pište ty přání tady dopředu, já se to aspoň nachystám, jsem budu klidnější. Takže Nazareti, Rybičky 48, anebo teďka Twister Sister.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronta, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Metal Fest Open Air. Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další. Metal Fest. Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Pro všechny majitele absolutního sluchu si můžete momentálně vychutnat tu nejlepší muziku na české hudební scéně. Něco od nás.

až jednou zaklepu na nebeskou pránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou z...

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.
0: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: to byly Nazareth, jak Love Hurts. Nazareti budou 11. listopadu v Hradci Králové v Aldisu, kdo by se chtěl na ně podívat a poslechnout si tuhletu pecku nebo jiný pecky od nich. No ale my budeme mluvit o ničem jiným, protože dneska je Rockin a Kamel už tam jel, já už jsem o tom mluvil. Dneska v 1 hodinu se otvírá areál, takže můžete tam dorazit do toho amfiteátru a bude tam Kokot Minute, Alkohol, Horký žestíže, Trautenberg, Traktor. Traktor jede 25 let výročí a jedou to jenom s náma teďka, jiný koncerty nemají. Takže kdo máte rádi Traktory, tak tam vyražte a bude tam celý náš tým, co to tam pořádá. Holky tam budou hostesky, který tam budou podávat nový trička. Jsou hezký ty trika, takže kdybyste chtěli, můžete si je koupit. No a my už jsme včera někoho poslali s celou partou, dostal od nás 10 lístků, aby tam mohli vyrazit, takže foťte další fotky, ať se můžete dostat ještě na třeba jiný Rockin, který budete mít v okolí. No a jdem dál k hudbě, já vám pustím třeba Van Halen, Ed Guy, anebo Daniel Landa, Jo ulice.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
11: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
12: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
11: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
12: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
15: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
14: Když fandění, tak Mironet.
16: Klikni dvakrát.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
20: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
21: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, Natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, Zicha.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
21: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
22: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek heřmaničky Roková noc pod širým nebem ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horký Žeslíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. Americký auta všech ročníků a kategorií se za sporoce sjedou v zámeckém parku na Kačině, a to v neděli 31. Těšit se můžete na soutěže, let vrtulníkem, jízdu na koních, program pro děti a skvělý občerstvení. Celým dnem vás provede Mates z Ukaškáru.
21: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
1: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna má schvalovat přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Úřady mají nově rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Po 14. hodině mají poslanci pokračovat ve druhém kole projednávání sporné koaliční novely stavebního zákona, které přerušili ve čtvrtek v noci. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. No a tři čeští tenisté budou dnes hrát na Roland Garros o postup do osmifinále. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Demi Naura z Austrálie. Turnajová desítka Karolína Muchová se utká se Švýcarkou Tajchmanovou a Marie Bousková vyzve světovou osmičku Rusku Andrejevovou.
1: Rock Radio. Počasí.
12: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: U obce Lanškrom, okres Ústí nad Orlicí, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
12: A je pár minut po 10. hodině a máme první hodinu rokovýho dopoledne s Danem, místo Kamila, teda dneska tady jsem, kdo to ještě nepostřehl. No a nebudu vykecávat, máme spoustu skvělý hudby před sebou, třeba Oasis, Ozzy Osbourne, Queen of the Stone Age, anebo teďka Citron a jejich Rock, Rock, Rock.
1: Rock Radio.

0: Oasis a jejich Weather z roku 1994 a právě Noel Gallagher dneska slaví 59 let, tenhle ten zpěvák, skladatel a zakladatel kapely Oasis s jeho bratrem, velký fanoušek Manchesteru City, právě nedávno jsem viděl fotbal, kde Manchester City nevyhrál vlastně titul a on tam šel, odcházel 10 minut nebo 5 minut před koncem, odcházel naštvaný, on je i takovej, že hodně do médií jako mluví ostře, jako je ostrej v tomhletom a hlavně je to hitmaker, protože písničku Wonderwall, kdokoliv ji uslyší, tak zná vždycky ten její text a všude ji zpívaj. Takže mu za celý rokový rádio přejem všechno nejlepší, ať dál kluci píšou tyhle hity. No a my jdem dál k hudbě a pustíme si třeba něco českýho, ať se naladíme na víkend, protože o víkendu Škoři hrajou a to na Bulka Festu, takže Škoři, Soběvěrný.
1: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
12: Nova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
13: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
12: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
13: Když vysavače,
12: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost

0: elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: shoot, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: A to byly System of a Down a jejich Lonely Day z roku 2005. No a my už se pomalu chystáme na elektrický oběd, tak už můžete začít pomalu psát, co budete chtít zahrát. Někdo už něco napsal, tak já už to tady chystám, ať to můžeme v 11 pořádně odpálit nějakou hudbou. Takže něco mě napište, co by se vám líbilo, co jsme ještě třeba dneska nehráli. No a já vám tady pro vás nachystanu další hudbu v té poslední 20 minutovce před tím obědem a zahraju vám třeba Counting Crow, Motorhead, 30 Seconds to Mars, anebo za chvilku Creason, Láďa Křížek a jo, Zdálená. Tak jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
3: Yes!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a zbrusunový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
6: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr CZ.
9: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve
10: Under Armour makes you better.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
15: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
17: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Ratatararata, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Happy Sport!
2: Půjčovna a servis call.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5 999 korun. Koupíte na senkor.cz.
7: Senkor.

nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš odsoudil ruské útoky na Ukrajinu, při kterých dron v noci na dnešek zasáhl obytný dům na jihovýchodě Rumunska. Česko podle Babiše odsuzuje pokračující ruskou agresi vůči Ukrajině a stojí při aliančních partnerech. Premiér to uvedl na síti X. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich necelých 30%. No a florbalisté Orky Stará Boleslav po triumfu v první lize nebudou hrát v příští sezóně v Superlize. Své místo přenechali celku Bulldogs Brno, který skončil v tabulce druhé nejvyšší soutěže na třetí místě. Bulldogs se vracejí mezi elitu rok po sestupu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno. Nejvyšší denní teploty je 22 až 26 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Hlavní třída v Ostravě nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, elektrický oběd.
2: A máme pár minut po 11. hodině a máme elektrický oběd s Danem. Já teda první písničku vystřelím a pak pojedem na přání, takže Bon Jovi, Wanted, Dead or Alive. Jdem na to.
0: Rock Radio.

A to byly Bon Jovi. A já už tady mám vzkaz od Kuby a píše mi čau Dané, koukal jsem, že máš taky rád White Snake jak já. To má pravdu Kuba. No a zahraj to pro všechny, co mají dneska poslední den v práci a už se těšejí na volno o víkendu, až půjdou někam zapařit nebo se opít. To já taky plánuju, doufám, že vy taky. No a pustám nějakou pecku od nich. Tak já jsem vybral White Snake Is This Love. Tak jdem na to, pojďte. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

A to byly Avenged Sevenfold a Nightmare. Kuba nám udělal velkou radost, já jsem tuhle písničku hrozně dlouho neslyšel, tak zase si ji zařadím do playlistu v autě. A poslal to pro všechny, pro který už je pátek, taková noční můra, jako pro něj, že to je poslední den, kež by to odsouhlasili do čtvrtka jenom práci. Kubo, nevíme. A my jdeme na další zkaz, to mě tady psal Martin a píše, dobrý den, Dané, já tady píšu na ten oběd. Martine, klidně mě může zít na oběd, mě to nevadí, mě to neurazí, klidně mě může zaplatit. Chtěl bych teda nechat zahrát nějakou hudbu třeba od Panoptika, nechám to na tobě, je to pro všechny posluchače Rock Rádia, co se těší na víkend. Tak já jsem vybral, Martine, Panoptiko, Hej svatý, tak se to jdem pustit.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě.

0: Dr. Max.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: To byly Škorpion se jich písme, plísme. A to posílá Hanka své mamce, že má škorpíky hrozně ráda a že jí má mamku také moc ráda, takže Hani, je to o tebe hezký, ale už tady píše Eva a píše, ahoj, šlo by zahrát nějakou pohodovku od Gánu, ležím v nemocnice, tak ať to tu rychle utíká. Hele, Evi, od Gánu ti tady pošlu písničku Yesterdays, tak jdem na to, pojď.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: I love you too much. A bylo to od Pavla pro Kristýnku, ať už se na ně nezlobí, že ať mu to odpustí. Já se tady přijde v rubrice Bravíčko, sex, láska a já nevím, kdo se tam bylo trápení, myslím. Pavle, že ty jsi na někoho vytáhl toho svýho lumpa, ale doma to nebylo. No ale už nám tady píše Lucka Maťová, taková klasická, a nám tady příspěvky furt všechno komentuje. A ahoj, Kydané, prosím, zahraj mi cokoliv od Europe nebo Dimitry. Všem posluchačům, mě i tobě, děkuji moc, krásný víkend všem. Hello, Lucko, já jsem vybral tady Dimitry, budu s traktorem, máme svoji tvář, protože budou teďka na Rokinech, už dneska je můžete, nebo zítra, myslím, budou na Rokinech v Jaroměři, právě jak Dimitry, tak i traktor. Tak si to pustíme.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo z

0: Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

To byly Survivor a jejich Burning Heart od Macíka pro kluky na lakovnu, ať jim to tam utíká, protože na opatrováku, ať jim to prej stříká pořádně. A já už tady mám další zkaz a je to tady, já se na to podívám. Je to od Martina Ehrenbergera. Ahojky, Dané, prosil bych zahrát k nám do chaloupky v Pusté Rybné pro řemeslníky z Dendu a Jirku od Kabátu, Colorado. Ať to jde klukům práce od ruky, díky moc, Martin. Pustá Rybná, to je u Poličky podle mě, já pocházím původně ze Svitav. Jenom vzkazuju klukům, že ta písnička je jediná odměna, co je čeká. A tak já jim to pustím. Takže kluci, poslechněte si písničku, peníze nedostanete.

ruchu žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: to byli Rammstein od Petra, Links to Dry Fear, já německy neumím, bohužel, pardon, se omlouvám. No a máme tady poslední přání, co bude, a to bude Kokot Minute od Dverči. Danečku, zahraj nám prosím písničko Kokot Minute, vyber nějakou, nechám na tebe. Pro holky do cukrárny, děkuju, Verča, ještě jsem se u toho zakoktal, tak Veru, promiň. Já tady chodí furt zkazy. Takže bude poslední písnička Kokot Minute, tančím a pak jdem na rokovej ora s Danem. Omlouvám se těm, co jsem nestihl zahrát, bylo těch zkazů moc. Tak třeba zase příště, až tady budu.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
6: Vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
7: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu na 103,7 FM.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Česko čelí nejhoršímu demografickému propadu od dob císaře Josefa II. Loni se narodilo jen zhruba 77 tisíc dětí. Nízké číslo vyvolalo debatu, jak porodnost podpořit, a do hry vstoupilo citlivé téma umělé oplodnění žen bez partnera. Ministerstvo zdravotnictví připouští změnu zákona. Počet obyvatel Japonska, včetně cizinců usazených v zemi, se od roku 2020 snížil o rekordních 3,1 milionu lidí na 123 milionů lidí v roce 2025. Tyto výsledky poukazují na demografické problémy rychle stárnoucí společnosti. No a vyhlášení výsledků prestižní fotbalové ceny Zlatý míč se letos poprvé uskuteční v Londýně. Organizátoři se tak rozhodli na počest prvního vítěze ankety Angličana Stanleye Matthewse, který si ocenění odnesl před 70 lety. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 20 stupňů.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Rock Radio. Doprava. Na D5 na trase rozvadu v Praha je porouchané vozidlo, čekejte zdržení a překážku na vozovce, je tam půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
6: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rokeři, já tady pořád pokračuju, začíná rokový voraz s Danem. Kdo to nevíte, už jsem tady byl místo Kamila dneska. A já tady ve studiu nejsem sám, já tady mám svou dneska dceru. Ona se hecla a jela se mnou, takže už 3 hodiny tady sedí, ani nedutá. Ještě 3 hodiny čekaj, tak snad to takhle vydrží. A pustíme si nějakou hudbu, třeba Gany, Trantenberg, anebo Papa Roach.
6: Rock Radio.

Himlholoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.

to byly Guns N' Roses a jejich Welcome to the Jungle. Já jsem tuhle písničku slyšel minulý rok naživo. Oni byli v Hradci Králové na Rock for People. No a Axl Rose, už ten hlas má takový vyřvaný. Mnoho lidí ho přirovnává Mickey Mouseovi. To bylo, když si pustíte Mickeyho klubík pro děti, tak to chvilkama znělo, ale tak bohužel. Prostě to tak je i s věkem, i u tohohle hlasu. Ale já nikdy nezapomenu, když jsem někdy v 94. roce na ESU slyšel písničku November Rain a viděl jsem tam toho Axla s těma zrzavýma vlasama, s tím šátkem. Slyšel jsem tuhle písničku a říkám, já už jinou hudbu slyšet nechci. A je to tak, a do dneška poslouchám rok, takže klobouk dolů. Já jsem si tam koupil od nich šiltovku. To mi teda mimochodem někdo v hospodě teďka propálili, jsme byli na zahrádce, tak tam mám trošku takovou dírku. Takže jsem trošku naštvaný. Ale to nevadí, a my se pustíme další hudbu, třeba Nirvánu, Petty Smith, anebo Vysáče a jejich známku Panku.

0: pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Basin na Otočku. Je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rok je slušná muzika.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Un, dos, tres!
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minic, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

0: to byla Nirvana a jejich On a Plane. No a my pojedeme se podívat do Plzně, protože tam začíná další roky. Dneska startuje Kamil, tam už určitě nastoupenej pomalu za chvilku, protože myslím, že v jednu se otvírají brány a ve dvě to začíná. Kamil to bude moderovat, náš tým to tam chystá, holky hostesky tam budou prodávat trička, dávat vám nějaký samolepky, odznáčky a tyhle ty věci, tak se tam určitě stavte. No a my jsme celý týden tady nechali si posílat fotky partiček a přišel nám tady i k tomu fotka, ta už je na našem Facebooku a k tomu byl zkaz. Posílám fotoparty z různých akcí, není to nic originálního, ale dělám to pro svého syna, který je fanouškem Trantenbergu a taky skupiny Horký Žeslíže. Bohužel je upoutá na invalidní vozík a není reálné s ním někam obrážet některé akce. Proto bych rád, kdybyste mě vybrali a vyrazili bychom s tou rodinou a senátor vyvinul z toho radost. Takže to je hezký, že to takhle vybrala naše porota, že tam takhle poslali kluka, který se nemůže dostat kamkoliv, což já chápu, ono dneska bezbariérový přístupy na ty koncerty moc nejsou, takže kluci, užijte si to a já pustím další hudbu, třeba Linkin Park, Komunál, anebo Disturbed.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevím.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
6: Metal Fest Opener.
7: Do plzeňského Lochotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
6: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
7: Dorazí kultovní Anthrax.
6: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
7: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
6: Metal Fest.
7: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lochotín.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel.cz.
9: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.

0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
2: Už zase nejde internet.
3: A Wi-Fi je pomalá.
2: Ne.
4: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
3: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
3: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. České ekonomice se daří. V letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o 2,2%. Vyplývá to ze zpřesněného odhadu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. O desetinu procentního bodu tak zlepšil svůj první odhad z konce dubna. Ceny bytů a domů na Slovensku v prvním letošním čtvrtletí meziročně stouply o více než 14%, tedy nejrychleji od třetího kvartálu roku 2022. Tempo zdražování rezidenčních nemovitostí bylo podle statistiků třetí nejvyšší v historii. Ceny dvojciferně rostou už od začátku loňska. No a diváci na nadcházejícím turnaji v plážovém volejbale v Nagoji nebudou moci natáčet videa a ani fotit. Rozhodl o tom japonský volejbalový svaz, podle nějž fanoušci často pořizovali nevhodné snímky. V Japonsku nejde o první takové opatření. Už dříve ho zavedl gymnastický svaz. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Na Drážce v Pardubicích je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A je chvilku po 13. hodině a máme první hodinu rokového vorazu s Danem za sebou. No já nevím, jestli viděli ráno nebo slyšeli naši výzvu v Ropandu. Danda tam přespíval písničky na Dominika Ferryho. Já mám trošku strach, abys to nebyl průser, protože on to určitě naspíval na černo. No a my si pustíme nějakou hudbu, Metalliku, Taniu anebo kapelu Accept.
2: Rock Radio.

0: River z roku 1994. No a právě Noel Gallagher dneska slaví 59 let. Tenhle kytarista, zpěvák, textář, jak my říkáme, hitmaker, tak hodně napsal tady těch skladeb. Hlavně Wonderwall zná každý. To, když vám někde zahraje, tak to odpívá polovina třeba hospody nebo klubu. No a hlavně je to fanoušek Manchesteru City, protože pochází z Manchesteru. Já jsem teďka viděl, právě jsem koukal na Manchester City, když tam šli o titul, tak on odcházel z tribuny a byl naštvaný posledních 5 minut před koncem, protože už věděl, že si ty titul nezíská. A on je i takovej dost jako ráznej, co se týče médií. No, my mu za celý rokový rádio přejeme všechno nejlepší, ať se mu daří, ať nám napíše ještě nějaký hity. No a ještě nikam neodcházejte, protože teprve ty pecky pořádný přijdou. Bruce Springsteen, ZZ Top, Proteus a teď AC/DC A Shot in the Dark.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci, největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
10: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
10: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
10: tak Mironet. Klikni dvakrát.
12: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto.štěpánek.cz.

0: Poručík Josef Gabčí.
1: Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Květnový rokový referenda uzavřeme novinkama českých stálic z Rock Rádia Stage. Pod jedničkou startují Forest Jump s deskou Zítřek být nemusí.
2: Ten příběh prožil jsem už na tisíckrát, sednou do starý káli, cestu spoliká.
1: Nebo můžete hlas věnovat desce Křižovatky od skupiny Nartu. Do třetice máte na výběr Rimortis s albem Pán Skal. Hlasujte na našem webu rokovíradio.cz.
3: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: To byl Bruce Springsteen a jeho Street of Philadelphia z roku 1993. Tahle písnička byla napsaná přímo k filmu Philadelphia, ve kterém hrál Tom Hanks. No a my se půjdeme podívat na hokej. Bohužel, sice dneska je volno, ale zítra pokračuje semifinále hokej.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
0: No, včerejší předpokládaný zápas jsme prohráli 4-1 s Finskem, dalo se to čekat, bohužel. Někdy to tak bývá, nemůže být každý rok posvícení, ale zítra se hraje Švýcarsko-Norsko, Kanada-Finsko a v sobotu v neděli bude finále a zápas o třetí místo. Já tipu na finále Kanada-Švýcarsko a o třetí místo Norsko-Finsko. Myslím si, že třetí skončí Finové, první Švýcaři, druhá Kanada. Uvidíme, necháme se překvapit. Snad to tak bude, protože Švýcaři zatím hrajou nejhezčí hokej, nejvíc produktivní jsou a ještě jsou pořádající země. Já bych jim to přál, jak se to stalo tenkrát nám v Praze.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: A já vás trošku naladím, protože už začal určitě v Plzni, nebo začne za 20 minut podle mě Rockin, takže pustím Traktor, jejich letokruhy a pak si pustíme Foo Fighters.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel. V titulovém zápase uvidíte Andreje Romaniuka a samozřejmě i neporaženého Patrika Kutila. Zápasit se bude podle pravidel MMA, K1 i boxu. Začátek v 18.30 v Unip Aréně v Praze. Heroes Gate 33. Na zápas tě zve Under Armour makes
10: you better. Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
11: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
16: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječik Heřmaničky rocková noc pod širým nebem ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Valda Gang, Rybičky 48, Horký Žeslíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkauf Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. Americký auta všech ročníků a kategorií se za po roce sjedou v zámeckém parku na Kačině, a to v neděli 31. Těšit se můžete na soutěže, let vrtulníkem, jízdu na koních, program pro děti a skvělý občerstvení. Celým dnem vás provede Mates z Ukaškáru.
15: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Ahoj, tady je Martin Kapek z Traktoru a já vás všechny zvu 29. května do Plzně na Rock In a na náš koncert v rámci 25 let Traktoru. Těšíme se na vás, vstupenky v síti Go Out.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
4: Když fandění, tak Mironet, klikni dvakrát.
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Happy Sport.
0: Půjčovna a servis call.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel označil zásah obytného domu v Rumunsku ruským dronem za zcela nepřijatelný. Podpořil zároveň apel rumunského prezidenta Dana na silnou mezinárodní odpověď. Spojenci by podle Pavla neměli zůstat jen u společného odsouzení. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. No a beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi ve dvou setech. Ve druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do play-off musí ještě bojovat. Dnes se v Ostravě představí všech pět domácích párů v hlavní soutěži.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer hlavně na severozápadě Čech polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkost.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Na D1 Praha-Polsko státní hranice nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a projde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A je pár minut po 14. hodině a my začínáme poslední hodinku rokovýho vorazu s Danem. Já tady dneska táhnu 6 hodin, byl jsem ještě dneska za Kamila, takže už odpočítávám poslední hodinu. No a podle mě už přiletěli český hokejisti a já jim zahraju písničku, aby se jim líp snesla ta prohra, takže Steel Panther, Party All Day.
0: Rock Radio.

0: To byl Erasmus a In the Shadows z roku 2003. No a celý týden, celý Česko žije tím, kdo vyhrál ty 3 miliardy. No a jedna nejmenovaná sázkovka, u který to vyhráli, tak oni ho mají registrovanýho, tak mu poslali e-mail, takže už se ví, kdo to vlastně je. Je to nějaký ověřený zákazník jejich. Tak mu to asi trošku změnilo život, ale oni mu ještě nabízejí, protože je to velká částka, tak za prvý nemůžou zveřejnit na ní, odkud je, protože to je inkognito, že to je docela nebezpečný. Víte, jak to je, pak máte 1000 kamarádů a hlavně mu nabízejí psychologa i jako finančně, jak pak s tím fungovat, jo. A my tady v rádiu taky mu chcem pomoct a ukázat mu, jak se s těma penězma dá naložit, jo. Takže my mu tady pustíme, na, jestli nás poslouchá třeba, tak mu tady pustím návod, co s těma penězma dělat.
1: Dále potom želví polévku.
2: Želví nežeru.
1: No a potom Chateaubriand.
3: Tak ten si dám taky drahý, ale objednej mi to medium.
2: Já chci guláš s 5 knedlama, já?
4: Já bych si dal taky to medium.
5: Já mě to nespívo, ale rychle, nebo tady zdechnu.
0: Jo, takže takhle, kdybych chtěl naložit a pozvat nás, já se taky dám to pivo, nebo tady zdechnu. Takže Midnight Oil, jdem na to.
6: Léto, slunce, plavky v kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
7: Kolik zážitků se vejde?

0: modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
10: Já už to normálně úplně cítím, jak mi tělem vibrují ty rázové vlny z toho, jak kolem mě projíždí speciály MotoGP. Ostatně od velké ceny České republiky v Brně nás dělí už jen 3 týdny. Veškeré přípravy na tuzemský vrchol sportovní sezony jsou v plném proudu. A tak jsem si ke zvědavému mikrofonu Motokecu speciál pozval Jindru Hrnečka, sportovního ředitele. A samozřejmě mě zajímalo i to, za co vlastně takový sportovní ředitel zodpovídá.
11: No, tahle funkce je hlavně o tom vlastně, aby autodrom splňoval veškerý bezpečnost a sportovní požadavky. To MotoGP je na tohle samozřejmě nejnáročnější.
12: Takže to je ten, jak v Brazílii trošku neuspěl.
11: No, dá se říct, tam je to spíš o tom potom, jakoby, jak ty problémy řešit. Jo, samozřejmě předcházet, ale pak jak ty problémy prostě vyřešit. Od toho tady takový člověk je.
10: Když jsem tak Jindru během rozhovoru poslouchal, můžeme být klidní, dráha se nerozpadne, ale zajímalo mě i to, jestli bude třeba lepší doprava na autodrom, jestli opět nehrozí kolaps platebních systémů, nebo jak to bude s doprovodem programem a jakou by si Jindra přál návštěvnost?
12: No, rekord v Brně je 249 tisíc.
11: Tak, letos dáme 250.
10: Rozhovor se sportovním ředitelem brněnského autodromu Jindrou Hrnečkem si poslechněte v neděli 31. května tradičně po 15. hodině.
9: Rock Radio Motokeci.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Kokot Minit, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 29. května v Plzni. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rok, kov a oheň. OK Seto, specialista na komíny a kouřovody, je hrdý partner koncertu Rock in Plzeň. OK-Seto.cz. OK Seto, ten pravej tah.

A to byly Vanastovy věci a jejich Otevři oči z roku 2000. Hezky to vyšlo, skoro jakoby zavřete oči, odcházím, protože mě už se blíží konec, protože mám poslední 20 minut rokovýho orazu. Dneska předávačka nebude, kluci tady nejsou, podle mě Kuba je někde na koncertě a Petr ten někde už bude na cestě. No a než se s vámi rozloučím po této 6-hodinové štaci, tak vám pustím ještě spoustu dobrý muziky, třeba Cure, Lordi, Jiné kafe, Amarante a za chvilku Alice Cooper a jeho Poison. Tak se mějte hezky a čau.

0: s náma máte klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
6: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.

0: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Cenový strop pro pohonné hmoty na víkend klesne o 60 haléřů. Denně ho stanovuje stát a podle posledního nařízení se nafta po dlouhé době dostane pod 40 korun. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,70, benzín za 42,60. Ve Lhotě u Kladna zasahovala kriminálka. Ve vážné situaci se ocitly desítky klientů soukromého zařízení penzionu U stromu. Podle svědectví rodin, bývalých zaměstnanců i úřadů, tu seniorům a zdravotně postiženým nebyla poskytována odpovídající péče. Případ policie vyšetřuje. Nebezpečné, nepříčetné lidi by mohl soud poslat předběžně do detence nebo ochranné léčby, a to ještě před definitivním rozhodnutím. Počítá s tím novela ministerstva spravedlnosti. Předešlo by se tak tomu, že se daný člověk na svobodě dopustí dalších zločinů. Den dětí o víkendu připomenou stovky akcí po celém Česku. Program mají připravený města, obce, divadla nebo zoologické zahrady. Mezi nimi je i ta v Táboře. Co tu chystají, prozradí ředitel Evžen Korec.
1: Tuto sobotu v zoologické zahradě v Táboře poskytujeme vstup dětem pouze za 1 korunu, to znamená fakticky zdarma, jako malý dárek ke dni dětí. Bude se pořádat velké množství zajímavých akcí, rozšířená komentovaná krmení.
0: To první bude už v 11 dopoledne u Velblouda, na řadu pak přijde i medvěd nebo surikata. Tolik zprávy, mějte krásné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Doufám, že si sluníčko užíváte, protože dneska možná bude poslední den, kdy si ho budete moct užít. Momentálně je venku 25 stupňů, večer nám to padne asi na 7 a od zítřka po celou sobotu a po celou neděli máme, můžou dorazit do Česka bouřky, hlavně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Dokonce mám napsáno, že můžou být i s kroupami. Dejte si na to rozhodně pozor a také na ty nárazy větru. Jinak zítra kolem 25 stupňů a večer to padne asi na 12.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se podívat, taká situace na silnicích. Ještě v ulici Lomská v Litvínově se pohybuje pes na vozovce. Dejte si na to pozor a sundejte nohu z plynu, až budete projíždět. V Praze si dejte se pozor v Anglický, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh kvůli srážce dvou osobáků, můžete tam počítat s kolonou. V Brně, teda na D2 na prvním kilometru směrem na Brno, je taky neprůjezdný pruh, je tam srážka dodávky s nákladňákem. A ještě tady mám jednu hlášenou nehodu z Plzně. Tentokrát na silnici 20, je tam havaroval tam osobák do svodidel, zrovna ho tam uklízejí, tak si dejte pozor a radši sundejte nohu z plynu.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne právě startuje, 15 hodin a 4 minuty k tomu, normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jsem tady jenom já, Petr. Kuba dneska zrovna hraje, takže to musíme zvládnout bez něj, ale od pondělka už tady budeme zase oba, nebojte. Čeká nás samozřejmě nabitý odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí, pokecáme o tom včerejším fiasku, ale teďka už si pojďme dát hlavně nějakou muziku. Čekají nás Motley Crue, taky Aleš Brichta, My Chemical Romance, k nám přijdou podívat na začátek, ale jak jinak začít rokový odpoledne s Ozim, co vy na to? Bark at the Moon, pecka z roku 83, tak si užijte a mějte rokový odpoledne.

0: mi takhle lidi psali, že mě třeba poslouchají z Itálie, jo, že tam nebo z Maďarska jednou takhle a tak, takže rozhodně napište, odkud mě zrovna posloucháte, já si aspoň tady budu mít co pročítat a pak si o tom můžeme pokecat, můžu říct, odkud nás všechny posluchači tady z Rock Rádia poslouchají. Aby se vám to psalo líp, tak vám na to pošlu nějakou muziku, hele, třeba Faith No More, Miroš Majda s jeho novinkou Lavina, teďka tady z toho roku nám zahraje, ale taky Iron Maiden a jejich The Wicker Man, pojďte si to užít.
1: Vidět hudbu, slyšet tanec. Balet Národního divadla uvádí Who Cares? Dvě choreografie George Balanchina, mistra neoklasického baletu. Dokonalá souhra pohybu a hudby. Brahms, Schönberg, Gershwin. Rytmus, prostor, pohyb v té nejčistší podobě. Who Cares? Premiéra ve Státní opeře 18. června. A další představení do 1. července. Vstupenky na pokladnách a webu Národního divadla.
2: Právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Metal Fest Opener.
4: Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia.
3: Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu.
4: Dorazí kultovní Anthrax.
3: 50 let na scéně tady oslaví Accept.
4: A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu další.
3: Metal Fest.
4: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet.
9: Klikni dvakrát.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Atención, señoras y señores!
13: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
12: Stres.
13: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
12: La Tropical!
13: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
12: Awarashar!
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Faith No More a jejich peska Epic právě teďka dojíždí na Rock Radio 15 hodin 37 minut, no a pojďme se o tom včerejšku pobavit, co?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Ta prohra 1-4 jako nechutná dobře, nechutná to dobře, prostě Češi jsou venku z mistrovství, všem se nám to samozřejmě nelíbí, no prostě nedalo se na to moc koukat, ale tak co se dá dělat, doufáme, že příští rok nám to vyjde líp, každopádně Finové ty narazí v semifinále na, na Kanaďany, to uvidíme, jak dopadne, no a Švýcaři ty zase utkají s Norama, hele jako docela, já si myslím, že i tak bude na co koukat, i když tam ty naši nejsou a i když tam my nebudeme. Každopádně od příštího roku budou změny, hele Rulík odchází a místo něj bude hlavním trenérem český reprezentace Zdeněk Moták, takže Střince odejde a bude nám dělat trenéra české reprezentace, jako asistenta bude mít Pavla Grosse, takže samozřejmě uvidíme, jak to dopadne příští rok, jestli to bude lepší anebo horší.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teďka už se ale pojďme na další muziku, ohledně taky, proto jsme tady všichni tady, že jo? JT Core, Nightwish, anebo Red Hot Chili Peppers, už za chvilku, pojďte na to.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
6: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
5: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
6: Více na herman.cz.
7: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
13: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
13: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
13: tak Mironet. Klikni dvakrát.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
15: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek heřmaničky Roková noc pod širým nebem ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Balda Gang, Rybičky 48, Horký žeslíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkav Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. Americký auta všech ročníků a kategorií se za sporoce sjedou v zámeckém parku na Kačině, a to v neděli 31. Těšit se můžete na soutěže, let vrtulníkem, jízdu na koních, program pro děti a skvělý občerstvení. Celým dnem vás provede Mates z Ukaškáru.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
1: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na trhu je falšovaný výrobek. Potravinářská inspekce zjistila v Kauflandu v Českých Budějovicích konzervy vepřového masa na česneku, které na obalu deklarovaly 90% masa. Rozbory ale prokázaly jen 71%. Výrobce Wallis českého Šenova tak dostane tučnou pokutu. Venkovní koupaliště zahajují sezónu. Například v Hradci Králové už zítra otevře své brány oblíbená Flošna. Kdy se tam můžeme vydat, prozradí mluvčí radnice Kateřina Malá.
2: Otevřeno bude denně od 10 do 18 hodin a s příchodem letních dnů se otevírací doba bude postupně prodlužovat. Co se týče novinek, tou nejvýraznější je výstavba nových toalet v blízkosti dětského bazénku. Objekt se nyní dokončuje, hotovo by mělo být přibližně v polovině příštího týdne
1: a toalety začnou lidem sloužit od začátku července. Se stěhováním průmyslové školy v Pardubicích pomáhají vězni. 70 odsouzených nosilo školní vybavení 2 týdny bez nároku na odměnu. Nápravné zařízení spolupracuje s krajem a podobných zakázek přibývá. Teď třeba budou malovat záchrannou službu ve Vysoké Mýtě nebo v domově sociálních služeb Slatiňany udržovat zeleň. Zítra se v Českých Budějovicích poběží oblíbený půlmaraton. Na jeho startu bude asi 5000 lidí a mezi nimi i fotbalová legenda a Jihočech Karel Poborský. Někdejší záložník Slávie Praha či Manchester United se dnes věnuje běhání naplno. Ne kvůli rekordu, ale jen tak pro zábavu a pro dobrou kondici. Tolik zprávy, mějte krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Venku máme dneska momentálně docela dost krásně, jasno po celé České republice, 25 stupňů venku a večer to padne asi na 7. Od zítřka se nám to ale bude lehce kazit. Čekají nás bouřky, možná dokonce i kroupy a taky silný nárazy větru, hlavně v jižních Čechách a na jižní Moravě. Teploty kolem 25 stupňů, večer to padne asi na 12 a v neděli opět počítejte s bouřkama. Poměrně dost deštivý víkend.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. V Teplicích v ulici Duchcovská se srazil osobák s dodávkou, počítejte tam se zdržením. V Popovicích na silnici 52 je plachta v levém jízdním pruhu, prosím vás, udejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie. V ulici Lednická v Břeclavi je v sobě osobák s motorkou, na místě akorát záchranka, takže počítejte poměrně s chaosem na silnici. No jestli prožijete Františkovýma lázněma, konkrétně ulicí Svatopluka Čecha, tak si na to dejte pozor, že ta silnice je uzavřená, je to kvůli spadlým drátům vysokého napětí, akorát to tam odklízejí, tak s tomu vyhněte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: 3 minuty po 16:00 a rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Bavili jsme se o té včerejší tragédii minulý hodince, ale tady v té hodince si už dáme bacha hlavně na to, ať se udržíme jenom v té muzice. Dneska totiž slaví narozeniny hodně zajímavý člověk v rokový muzice. Jestli jste to ještě dneska neslyšeli nebo nezjistili, tak vás ještě nechám chvilku hádat, protože tady v tom dalším setu budeme dokonce od něj něco hrát, ale ještě před ním taky Bon Jovi, Strats anebo Harley. Takže si je užijte a můžete už mezi tím pomaličku začít hádat, kdo dneska ty narozeniny slaví, ale teďka už zrzy.

0: Oasis a jejich Stand By Me právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin 19 minut k tomu, no a znalci už samozřejmě ví, proč jsme právě teďka hráli Oasis, protože Noel Gallagher dneska slaví 59 let a my mu samozřejmě přejeme všechno nejlepší. S Kubou jsme o tom udělali takový docela zajímavý videjko, takže kdybyste se chtěli podívat, tak si stačí mrknout na náš Facebook nebo na náš Instagram Rock Rádia, kde najdete právě tady to videjko o takových těch zajímavostech, které vždycky točíme takhle k těm výročím. Takže na to klidně mrkněte, samozřejmě všichni víme, že Oasis a teda, že Noel a Liam jsou takový soci, když jsou bráchové, tak se ale furt o něčem hádají, takže rozhodně si je dneska připomeňte, tím nebo připomeňte, to jak kdyby děla, kdyby se jim něco stalo. Prostě si je dneska pusťte Oasis pořádně, i přesto, že jsme vám teďka právě zahráli Stand By Me, ať oslavíte Noelovi narozky, takže přejeme samozřejmě všechno nejlepší. A teďka už si dáme další muziku, YouTube, taky Papa Roach, anebo Doga z jejich Route 66, pojďte si to užít, ne?
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti.

0: zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: V oční klinice Neovize víme, jak důležité je mít ostrý zrak. Díky našim zkušeným lékařům, nejrychlejšímu laseru a nejnovější metodě Smile Pro ho můžeš mít i ty. Upgradeuj svůj zrak za 10 vteřin a zbav se brýlí a čoček s doživotní zárukou. Užívej si život na vlastní oči bez limitů ve skutečném i virtuálním světě. Ostrý zrak bez brýlí je prostě super zbraň pro lepší život. Váháš? I naši lékaři a sestřičky se v Neovizi zbavili brýlí. Objednej se na neovize.cz. Lepší zrak, lepší život.

0: He shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: YouTube a Where the Streets Have No Name, kde cesty nemají žádné jméno. Právě teďka to dojíždí na Rock Radio 16 hodin 36 minut k tomu. No a já se vám musím jako s něčím pochlubit tady, jako moderátor Rock Radio, jo. Hele, já jsem se vás asi před hodinkou ptal, abyste mi napsali, odkud mě zrovna posloucháte, jo. A psalo mi plno lidí, že poslouchají u bazénu a že už piju pivko a takhle a taková pohodička, ale přišli mi teda dva úplný klenoty. Představte si, že mi napsali dva naše posluchači z Ameriky, že nás poslouchají dokonce až v Americe. Hele, Honza, tak ten psal, že nás zdraví z nejjižnějšího místa v USA a že tam zrovna na něčem dělají, ale že už mají na víkend připravený dvě bečky piva. Kluci, já vám doufám, jako, že si ten víkend užijete, ale sakraj, tam se to snad ani nedá pít, ne, v té Americe, tyjo, co tam mají. Doufám, že vám tam aspoň poslali nějakou Plzeň pořádnou. Každopádně, ještě mi psal Vláďa, ten mi zase psal, že nás poslouchá z práce na Manhattanu a konkrétně přímo naproti Dakota House, kde bydlel John Lennon. Takže jako pozor, jako já se nechci vytahovat jako moderátor rádia, ale na tohle to jsem teda fakt hrdej, jako. Kluci, posílám vám další muziku a samozřejmě i všem vám ostatním, který posloucháte, ať už úplně odkudkoliv, posílám Luci a jejich Ameriku právě, Amorphis, anebo taky Green Day, Wake Me Up When September Ends, je to vaše.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Heroes Gate 33. Legendární gala večer bojových sportů s 15-letou historií. Už 4. června v Unip Aréně v Praze. Těšit se můžete na jména jako Pepa Hála, Marek Košťák, Jiří Havel.

0: 33. Na zápaste sme Under Armour makes you better.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
2: Senkor.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda+. Auto-štěpánek.cz.

0: co chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Sabaton startují metalové léto v Plzni. A přivezou sebou obří produkci. Největší tank a z Brusu nový setlist. Speciálními hosty jsou hvězdná zpěvačka Nightwish Floriansen, powermetalová síla Majestica a Skardust. Nenechte si ujít unikátní show Sabaton. Již 3. června amfiteátr Lochotín v Plzni.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
9: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
10: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Všichni významní dodavatelé energií mají nakoupený dostatek zásob pro velké i malé odběratele. Stabilita dodávek tak ohrožená není, zjistil energetický regulační úřad. Podle něj je nyní trh stabilnější než na začátku energetické krize v roce 2021. Loni řešili hasiči skoro 2500 požárů vozidel. Od začátku roku už zaznamenali 800 případů. V průměru tak každý den splane 6 dopravních prostředků. Co je nejčastější příčinou, prozradí mluvčí Hasičského záchranného sboru České republiky Kristýna Posekaná.
11: Nejčastější příčinou je technická závada, to znamená třeba vady materiálů, opotřebení, tření nebo přehřátí. Může za téměř 80% všech takových požárů. Dalšími důvody jsou potom úmysly, následky dopravních nehod nebo nedbalost.
10: Prevencí je pravidelná kontrola technického stavu vozidla. Státní podnik Povodí Labe těží nánosy z vypuštěné labské přehrady pod Špindlerovým mlýnem v Krkonoších. Práce potrvají do konce září. Podnik odhaduje, že odtěží asi 33 tisíc metrů krychlových, které se do přehrady dostaly hlavně při povodních v září 2024. Do Noci kostelů je přihlášených 1900 objektů. Bohatý program začíná dnes většinou mezi 17. a 18. hodinou a potrvá do noci. Smyslem je otevřít dveře chrámů, kaplí a modliteben veřejnosti a nabídnout nezávazné setkání s křesťanstvím. Jaký svatostánek je přístupný u vás, najdete na webu nockostelů.cz.
8: Rock Radio. Počasí.
12: Dneska je venku momentálně kolem 25 stupňů a večer nám to padne asi na 7. Začne nám totiž přibývat večer oblačnosti, protože zítra nás budou čekat poměrně dost silné bouřky a deště. Zejména v jižních Čechách a taky na jižní Moravě. Tam můžete dokonce očekávat místy i kroupy, anebo taky dost silný nárazy větru. Teploty se zítra budou pohybovat kolem 25 stupňů a večer padnou asi na 12. A v neděli to bude dost podobný, taky nás budou čekat deště, zejména ve středních Čechách a taky na západě. Objeví se i bouřky.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Na D1 na 52. kilometru směrem na Polsko se pohybuje, se leží na vozovce jízdní kolo. Dejte si prosím pozor a sundejte nohu z plynu. Dvě auta se srazily ve Zlíně, konkrétně v ulici Vodní, počítejte se zdržením. No a taky se rozhodně zdržíte na vozovce v Praze, tam jsou sobě taky dva osobáky a už se tam docela dost stojí. V Brně se ještě dejte pozor v ulici Korejská, tam totiž je požár v budově obchodního domu Byla. Dopravu tam akorát řídí policie, tak dejte jejich pokynům, anebo se té ulici ideálně úplně vyhněte.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
12: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě pokračuje do svojí třetí hodinky. Kuba tady dneska bohužel není, jsem tady jenom já, Petr, musíme to hold zvládnout dneska i bez něj, ale nebojte, mi pondělí zase budeme už oba dva, zase pojede rokový odpoledne tak, jak jste na něj zvyklí. Teďka už si dáme ale ještě další muziku a taky se dneska ještě pobavíme o nějakých věcech, co tady pro vás jako Rock Radio máme. A teďka už si pojďte užít Komunál, taky Kiss anebo Sabatony, ty, který už se teďka pod nimi sem rozjíždějí. To Hell and Back. Rokový odpoledne pokračuje.

0: Halloween, a tale that wasn't right. Tahle ta pecka právě teďka dojíždí na Rock Radio. 17 hodin 19 minut k tomu. No a vy samozřejmě víte, že dneska se děje Rock in Plzeň. Momentálně tam hrajou Kokot Minute, Alkohol, Horký Žesli, že Trautenberg a taky Traktoři, který tady ten rok slaví 25 let na scéně, exkluzivně právě na Rockinech. No a samozřejmě jsme nám poslali taky jednu rockovou partu dneska. Napsal nám totiž Honza, jakožto táta nám napsal, že má syna na Mozaiku a moc rád by jeho jako vzal na takovouhle akci ještě společně s jejich kamarádama a ještě nám k tomu napsal, že i kdyby to neklaplo, tak nad náma nezanevře, takže samozřejmě, že od nás těch 10 lístků dostal. Tady doufám, že se tam teďka touhletou dobou moc užívá. Jestli se chcete podívat na fotku, tak je na Facebooku už visí fotka. Každopádně příští týden budeme zase posílat další partičku na Rock in Jihlava, takže rozhodně vy Jihlaváci už můžete připravovat svoje fotky, abyste nám je potom příští týden posílali, protože zase budeme rozdávat 10 lístků od příštího týdne.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už se ale pojďme na zase další pecky. Journey, taky Bring Me The Horizon, anebo Horký, že slíží a jejich Lesbian and Gay Song. Pojďme na to, ne?
2: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč. Z 10

0: v Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
6: Wow, barva mechanický pomeranč?
7: Seznam Fest. Už 6. června v Garbe Holešovice. Vystoupí PSH, Skyline, Lenny, ale taky Kašpárek v rohlíku a Kapitán Demo. Těšit se můžete i na živé podcasty a tunu další zábavy pro malé i velké. Přijďte s námi oslavit 30. narozeniny Seznamu. Vstupenky na webu seznamfest.cz.
8: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Happy Sport!
8: Půjčovna a servis call.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Journey a jejich pecka Don't Stop Believin' právě teďka dohrává na Rock Rádiu. No a to už samozřejmě značí jediný. A to je to, že rokový odpoledne už pomalu, ale jistě se blíží ke svýmu konci. Já doufám, že si užijete ještě tady ten dnešek plný docela dost krásného počasí, než nám přijdou ty víkendové deště, ale tak co, ještě si to pojďme užít. Ještě se vyválejte u toho bazénku, ještě si nalejte to studený vorosený, ať si to pořádně užijete, než prostě tady začne zase lejt a bude hnusně. Každopádně, ale ať si to užijete ještě líp, tak si už připravujte nějaký písničky, který si budete od kapitána chtít nechat zahrát, protože mě už tady za pár minut vymění, takže vy už si pak můžete celý dvě hodiny nechávat od něj pouštět úplně, co chcete. Jak by řekl on, volejte a pište. A my se uslyšíme zase klasicky v pondělí, už se na vás moc těšíme i s Kubou od 3 do 6. Tak zatím čus.

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolith. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
12: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
13: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.
14: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
4: Pátek 29. května na vás čeká na letním parketu Háječek heřmaničky Roková noc pod širým nebem ve společnosti kapely Kabát Revival Plzeň. 29. a 30. května vyražte na Bolka Fest do Mladý Boleslavy areálu Krásná Louka. Na dvou pódiích a velkoplošných obrazovkách si užijete kapely Vypsaná Fixa, Balda Gang, Rybičky 48, Horký Žeslíže, Dimitri, Harley, Alkohol a spoustu dalších. Kapela Frkav Music se v sobotu 30. zase vrací do Hostivařské nádražky. Americký auta všech ročníků a kategorií se za sporoce sjedou v zámeckém parku na Kačině, a to v neděli 31. Těšit se můžete na soutěže, let vrtulníkem, jízdu na koních, program pro děti a skvělý občerstvení. Celým dnem vás provede Mates z Ukaškáru.
15: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
16: Ahoj lidi, tady Vašek Vlád ze skupiny Divokej Bill. Zdravíme posluchače Rock Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
0: Kaufland.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
4: Ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
9: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Cenový strop na pohonné hmoty na víkend klesne o 60 haléřů. Denně ho stanovuje stát a podle posledního dnešního nařízení se nafta po dlouhé době dostane pod 40 korun. Čerpací stanice ji budou moci prodávat maximálně za 39,70, benzín za 42,60. V Česku začíná festivalová sezóna. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Jak nenaletět, prozradí Tereza Gencerková.
10: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problémů výrazně vyšší.
9: Prodané vstupenky totiž mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Spalovnu nebezpečného průmyslového odpadu za barákem nechceme, hlásí obce na Českobudějovicku. Vyrůst má v Hůrce u Temelína. Nyní proti záměru vystupuje společně 17 měst a obcí a přidávají se další. Temelín navíc chystá na podzim referendum. Třikrát a dost. Zabavením auta skončily na Hodonínsku tahanice policie s neukázněným řidičem. Za jízdu pod vlivem drog mu nejprve zajistili řidičský průkaz, jenže muže za pár dní chytili při řízení pod vlivem drog znovu. A pak zas. Hrozí mu pokuta 75 tisíc korun a zákaz řízení na 3 roky. Tolik zprávy, přejeme vám krásný podvečer.
11: Rock Radio, počasí.
12: Tak, děkujeme ti, drahá, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Tak, Český hydrometeorologický ústav předpovídá na sobotu ráno a dopoledne oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne prý občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru pak bude od severu srážek i oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty na 28, no a v 1000 metrech na horách stupňu 18.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Jo, dopravička. Podíváme se do ulice u Kružní v Karlových Varech, tam je kyvadlový provoz kvůli nehodě dvou osobních aut, ještě tam unikne bezpečný látky, takže hasiči, policajti i záchranka na místě. Pak se podíváme do ulice Husová v obci Nové město pod Smrkem, okres Liberec, pozor, tam je na vozovce olej, velmi rozlitej, takže pokud jedete na motorce, třeba ne, jako já dneska, tak se na to dejte určitě majzla, protože to se s váma ta silnice namazaná hádat nebude. Podíváme se i do ulice Poštovní ve Studence, okres Nový Jičín. Tam je neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut. Navíc tam probíhají záchrany a vyprošťovací práce, takže to bylo docela ošklivý. Prosím vás, já vím, je vedro, je pátek, ale ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hleďte, ať dorazíte v pořádku.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock na vzání.
12: Ahoj, námořníci, máme 5 minut po 18. hodině. Od mikráku vás tady z pirátské lodě Rock Radio zdraví opět váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. Tak tu máme konečně pátek, všech bláznů svátek, tak se pojďme do toho taky zapojit a dvě hodinky pojďme zešílet. Pojďme si tady na tom rádiu dělat, co budeme chtít, to teďka dvě hodinky můžeme. Máme od toho pořad rok na přání, který touto chvíli začíná, do něj můžete zasáhnout samozřejmě úplně všichni, pusťte se do toho a pište mi na Messengera nebo do mailu, a nebo mi volejte přímo do kapitánské kajuty na číslo 725844424. Dáme si na úvod Rammsteiny a Auslanda a vy během téhle tři čtvrtě minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

Aachen

0: Good, good, na javol. Tohle byly Rammstein a Auslanda. Navíc krásný videoklip, puste si, je vyloženě takový letní, hele, kluci na pláži, namazaný, opálený. Jestli jste to neviděli, určitě si to krásně puste. Co si dáme tady úvodem dneska? Tak psala tady Martina Marty. Ahojky, prosím o zahrání Netáhla od Trautenberga pro všechny, co se potí v práci místo relaxu u vody s chladným osvěžujícím mokem. Díky, Martina z Teplic. Já zdravím do Teplic a Netáhlo si samozřejmě dáme, protože komu už skončila práce, ten tahat samozřejmě nemusí.
1: Rok na přání.

0: Jo, jo, docela mě to baví, jak se ta muzika na tom Rock Rádiu tak jako vyletňuje krásně, si to taky zaznamenáváte. No, já rozhodně ano, a to je dobře, mít na tváři rohly, když svítí sluníčko, je lepší, než by pořád naštvaný a zamračený. No a my popřejeme zase k někomu narození, k narozeninám, to jsme tady od toho přece úplně přesně. Psal Petr Hadravá do našeho roku na přání, zdravím tě kapitáne, měl bych prosbu, chtěl bych nechat zahrát pro jednu úžasnou ženu jménem Tereska, která má dneska narozeniny, přeji všechno nej a spoustu zdraví a úspěchu a nechal bych pro ní zahrát nějakou pecku od Linky. No, výběr nechám na tobě, díky Petr z Chlumětína. Tak jo, hele, já jsem rozhodně něco tady vybral, asi by byl zájem možná o nějakou starší pecku s Chesterem Benningtonem, bych tak jako předpokládal, pokud se bavíme o Linkin Park. No, a já jsem teda vybral pecku, která mě jako sedla hodně a jmenuje se Paper Cut a je z LPčka Hybrid Theory z roku 2000, což bylo takový jako hodně kultovní album pro Linkin Park. Tak milá Teresko, hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrch.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base in.cz.
1: Base in Fire Fest

0: teď super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
0: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
5: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
4: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
5: Když vysavače,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
7: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
8: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
11: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
12: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
13: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: Sweet Child of Mine, jo, tuhle z tu melodii, a i tu píseň vlastně jsem včera slyšel v jednom zajímavém seriálu a doporučuji, kdybyste třeba neměli na co čumět a máte zrovna doma Netflix, tak se mrkněte na seriál Vraždi v Šímavě. Je to hodně zajímavé, je tam teďka druhá řada. Tak samozřejmě berte to s nadsázkou všechno, ať tady nám zbyde už nějaký posluchači po tom seriálu ještě. A my si pojďme dát tadyhle dva bratry, jak se patří. Bratři, jak se patří, Adámek s Járou chtěli oba kabáty, Adámek pro Járu a Jára pro svýho tátu Josefa. A oba dva si přejou pohodu. No, tak to mu rozumím úplně.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Tak to byl Annihilator a Phoenix Rising a my tady máme další dobrý nápad na hudbu do našeho roku na přání. Zase rád, když vždycky se vymaníme z těch, jako nic proti těm kapelám, ale z těch Harleyů a takovýchhle věcí všeho, co hrajeme furt. Když má někdo takový jako jiný nápad, tak mě to vždycky tak jako osvěží, potěší. Tak tady třeba, kdo mě tady psal, Vladimír Hána. Zdarec šéfe, zahraj mi prosím tě na Vysečinu, na hotel, kde musím makat, pražský výběr a zbal si to svý ráno. No, to je dobrý.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Zase nic neděláš. Chrápeš pořád jenom na tom Otomanu Poděkovi. No co na mě koukáš, co koukáš? Jenom koukáš, nebo se převaluješ v tom harampádí, kterýho máme plný kůlny. No, to nám bude jednou kožitku. To bude věno pro dceru, nebo co? Ty budiš k ničemu. Ty jenom leštíš ty svý věčný cibule. Ty kutile domácí. To je hrozný, to je strašný život. Věčně jenom leští cibule, nebo někdo...

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Metal Fest Opener. Do plzeňského Lachotína v červnu míří Toby Samet a jeho Avantasia. Naposledy zde uvidíte naživo Sepulturu. Dorazí kultovní Anthrax. 50 let na scéně tady oslaví Accept. A těšit se můžete i na Pain, Gotthard, Camelot a řadu dalších.
2: Metal Fest.
1: Od 5. do 7. června v amfiteátru Lachotín.
3: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
4: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
5: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
6: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
6: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku.
9: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
8: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
11: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
13: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
12: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
14: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
15: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?

0: Tak to byly ACDC a Stiff Upper Lip a my si jdem dát tadyhle nějaký alkohol, ty nám určitě tady chybějí, jo, kdybych tak věděl, kdo si o ně ještě psal, to by bylo krásný, píšu vás hodně a takhle jako občas tady odpovídám na každý desátý mail a nevím jako přesně komu jsem odpověděl, komu jsem neodpověděl, a to byl Pepe Choze Pavlíček, už to tady vidím. Prosím, alkohol svět patří těm, co se nepotento, a pro manželku Ivču, pro tebe a všechny, co užívají sluníčka v bazénu s pivkem. Díky. No tak hlavně bacha, ať se vám to pivo taky nevrátí do toho bazénu, to už jsem taky viděl. A přátelé, je 18.49, velký čas nebo správný čas napsat mi tady název nebo návrh na jazyk pro časové znamení a samozřejmě i na tu situaci, v které byste ho chtěli načapat, pokud chcete zahrát píseň na přání přednostně VIP po 7. hodině.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: tady právě ten smysl v tom předělávání těch písní vidím, jo, tady to byly Three Days Grace vlastně, který předělali původní píseň od Michaela Jacksona, Given to Me, a je to výborná záležitost, Michael Jackson to taky krásně udělal, že dokonce vystupoval i se Slashem při téhle písničce, bylo to krásný. Tak, co si dáme na závěr, pokud se ptáte první hodinky, tak budou to určitě Volbeat dánský, psal mi tady Nerf, zdarec kapitáne, hoď tam Devil Bleeding Crown od Volbeat a bylo by to k nám do Pergolky pro mě, pro moji ženu Lucie a kámošku Andreu a samozřejmě taky pro tebe do studia doplňujem pitný režim. Ano, to je nutné dneska doplňovat pitný režim, ale prokládat to alkoholem tak, teda prokládat to alkoholem, prokládat to nealkem, jsem chtěl říct, je taky zdravé, ať vám zítra není blbě.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Eagle e la seda la saira clorum alla campionati mondiale da hockey sin glatch che il meglier gudoni. Tak přátelé, dneska jste slyšeli časové znamení říkat, je 7:00 večerní a v hokejovém mistrovství světa ať vyhrají ti lepší. Tak přátelé, to bylo volným překladem rétorománštinou, kterou si na mě tady vymyslel Libor Malý, který napsal čau kapitána vzhledem k tomu, že je to mistrovství světa v hokeji a teď už fandím Švýcarům, ať už teda vyhrajou, tak bych si to rád poslechl v rétorománštině. Tak jsme se pokusili tady s časovým znamením to dát dohromady. Já doufám, Libore, že jsi byl spokojen. No a samozřejmě si za to můžeš vybrat nějakou muziku, kterou si zahrajeme za chvilku a bude jako tady jako první na přání v naší druhé polovině roku na přání. Tu načnou Linkin Park s peckou What I've Done a pak je to na tobě.

0: Yeah, tak to byl Linkin Park, What I've Done, a co uděláme teď? Dáme si, přátelé, napsání za tu retoromanštinu, s kterou mě teda docela Libor překvapil, Libor malý, tak, ale nesrazil na kolena, překvapil pouze, tak bychom si měli přidat nějaký Satisfaction. Tak Satisfaction je velice talentovaná kapela, která už hraje přes 30 let a byla založena ve Vyšším Brodě, ve Vyšáku, kdo jezdí Vltavu, dobře ví, kde to je. A nyní působí, myslím, že kluci, co je znám, tak myslím, že jsou v Českých Budějovicích, pokud se nerozlezli už úplně jinam. A já jsem měl vždycky rád. Škoda, že mají jako méně těch českých písní, nebo skoro žádnou. Protože jsem říkal, i on se jako blbě dělá tvrdá muzika v češtině, vím o tom svý. Ale myslím, že by měli víc jako těch českých fanoušků, kdyby to dělali ještě jako v té češtině, nebo aspoň pro český fanoušky, kdyby natočili jedno album třeba v češtině. Každopádně pecka Steal the Wind, to je jenom můj názor. Oni jako Satisfaction jsou dobrý, známí i v Německu a tak dále. Takže Steal the Wind, tu si pustíme právě teď, tuhle stupecku z roku 2009. Má trošku nožičky a zároveň mě tady požádali o nějakou energickou pecku Marek Zilvar, který mi napsal, že poslal mi nějaký šrouby, že mu vyndavali z nohy. Napsal: ahoj kapitáne, byl jsem po roce na vyndání šroubů, tak prosím zahrát něco energického. Děkuju, prďa z Upice. Hele, tak ať letíš jako vítr, jako to Satisfaction.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: přátelé, za sebou máme Avantasy s pečkou The Witch a teď si pojďme dát starý dobrý accepty, o který si tady zavolal Martin a chtěl konkrétně pečku Bolster Wall, samozřejmě legendu z roku 1984 a poslal by to všem, kteří se příští víkend chystají na Metal Fest, kde by měli accepti samozřejmě bez pana Uda už také vystoupit, tak říkal, já jsem strašně na to zvědavej, já myslím, že každý, kdo jede na Metal Fest, tak je na ty akcepty zvědavej. A Bolster Wall pouštíme právě teď.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč?
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.

0: Tak tohle bylo Metallica Until It Sleeps a my už spát nebudeme a pěkně to nakopneme. Volal mi kdosi, přátelé. Strašně mě prosil, abych jako jim na Mlejn, kde mají teďka jako pohodičku s lidma, nechal zahrát Arakainy s Honzou Toužimským. No, hele, dělám to naposled, takhle anonymně. Já se vždycky do telefonu představím. Vždycky řeknu Jirka Vajgy z Rock Radio, prosím. A ono je docela jako normální a nemusíte se mi představovat celým jménem a nemusíte mi diktovat číslo vašeho pojištění ani rodné číslo. Můžete si klidně jméno vymyslet, když to taky tak spoustu lidí dělá, že jo. Myslím, volá většině nějaký Fantomas, Sandokan a takovýhle lidi. Když to je normální, ale tak řeknu, ahoj, tady třeba, já nevím, Pepa z Depa, chtěl bych tohle z toho. A ne jako, neřeknu. No. Tak výjimečně Arakainy dáme se od nich Diesel. Posílám to teda na Mlejnici, no a víme příště, jak se telefonuje. Hola, hola, tady Jirka, halo, halo, tam Pepa z Depa. Jednoduchý.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: posloucháte váš oblíbený večerní pořad Rok na přání na vašem oblíbeném Rock Rádiu s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem a teď po Rainbow a pecce I Surrender se nevzdáme a dáme si další píseň na přání. Tak v Offspring si zavolal David, věrný to syn a vzorný to syn, který by pro svoji milovanou maminku Alenku chtěl nechat zahrát tentokrát píseň Hit Dead. Ale ta píseň je taky taková letní, vyletněná, to se nám do tohohle počasí nádherně hodí. Skvělá volba, pane.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
6: Senkor.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
14: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
13: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.

0: The best is yet to come, to znamená, to nejlepší ještě teprve přijde. Ano, to je jisté, přátelé, dokonce. Tady nám o tom zaspívali písničku Škorpíce v našem roku na přání, ale poslouchejte, co si dáme dál. Volala vzorná maminka Tereska, která by pro svého syna Adámka i pro Jarouše chtěla nechat zahrát od Panoptika Noc v opeře. Tak máme už rodinku kompletní, Adámek s Jarou popsali, my jich maminka Tereska taky, tak jsou všichni spokojení. A Noc v opeře může na Rock Rádiu začít právě teď.
1: Rock na přání. Rock Rádio.

9, tady milí námořníci, končíme, máme zhruba za 8 minut 8 hodin, takže to je čas akorát. Hele, opravdu musím dneska říct, že jste měli všichni kvalitní nápady na muziku, ale nemůžu je sem všechny prostě narvat. Nedá se to, nejde to, opravdu, věřte mi, je mi líto, nejde to a omlouvám se všem těm, co jsem nezahrál, dojde na vás čas určitě v příštím týdnu, v pondělí, kdy se zase uslyšíme u Roku na přání. No a co si dáme teda na závěr hodinky, tak to budou Krucipisk. Psal mi Honza Šifta, ahoj Jirko, zahraj mi prosím něco od Krucipisk, sedíme na zahradě a dáváme si točený pivko. Díky moc, Honza. Tak jo, já si myslím, že se můžeme rozloučit krásně takovou námořnickou písní Chiméry. Kdo se s váma loučí, to je váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Ahoj, přeju vám všem plodný večer, parádní víkend, odpočiňte si a ať vám, milí námořníci, opravdu není po dnešku blbě. Já vím, že práce končí, takže začíná zábava, ale opravdu prokládejte svůj pitný režim i nějakým tím nealkem. V pondělí se na vás teda budu těšit u Roku na přání po 18. hodině. No a do té doby se mějte, jak chcete a něco pro to dělejte. Pit.

0: Rádio. Rock je slušná muzika.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yeso!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
7: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
8: Fasádo, vrátím se se vzorníkem.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
2: Já už to normálně úplně cítím, jak mi tělem vybrují ty rázové vlny z toho, jak kolem mě projíždí speciály MotoGP. Ostatně od velké ceny České republiky v Brně nás dělí už jen 3 týdny. Veškeré přípravy na tuzemský vrchol sportovní sezony jsou v plném proudu. A tak jsem si ke zvědavému mikrofonu Motokecu speciál pozval Jindru Hrnečka, sportovního ředitele. A samozřejmě mě zajímalo i to, za co vlastně takový sportovní ředitel zodpovídá.
3: No, tahle funkce je hlavně o tom vlastně, aby autodrom splňoval veškerý bezpečnostní a sportovní požadavky. To MotoGP je na tohle samozřejmě nejnáročnější.
4: Takže to je ten, jak v Brazílii trošku neuspěl.
3: No, dá se říct, tam je to spíš o tom potom, jakoby, jak ty problémy řešit. Jo, samozřejmě předcházet, ale pak jak ty problémy prostě vyřešit. Od toho tady takový člověk je.
2: Když jsem tak Jindru během rozhovoru poslouchal, můžeme být klidní. Dráha se nerozpadne, ale zajímalo mě i to, jestli bude třeba lepší doprava na autodrom, jestli opět nehrozí kolaps platebních systémů, nebo jak to bude s doprovodným programem a jakou by si Jindra přál návštěvnost.
4: No, rekord v Brně 249 tisíc.
3: Tak, letos dáme 250.
2: Rozhovor se sportovním ředitelem brněnského autodromu Jindrou Hrnečkem si poslechněte v neděli 31. května tradičně po 15. hodině.
0: Rock Radio. Motokeci.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
3: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
2: A jak to, že jde v tom průvodu?
3: Kdo?
2: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
3: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
4: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
5: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
4: To se vám povedlo.
5: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
3: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
5: Ještě dva.
6: 48.
3: To je zase on, ne?
6: 51.
3: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
7: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

neznám. Schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám.

Tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tak jsem slyšel, Karle, že si tomu Pražákovi načechral pilíř.
2: Starej se o hroby, Havrane.
1: Ano, ano, dopředu se to jezdí, ale zacouvat to už odchce Fištróna.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Líbilo se ti to?
3: Jsem po tobě celá nažhavená.
2: Tak počkej ještě na večer.
3: Jaký večer? Vstává se snad ráno?
2: Ráno.
3: No tak vstávej.
2: Počkej, ty myslíš toho mýho bambána, co? Pro tu svoji bembeřici.
4: Jakýho bambána?
2: Jsi Žáni? Už na tebe čeká.
4: No René.
3: No Randy.
4: René.
2: Pro tu svoji bembeřici.
4: Máš tátovej pomoc bam... se stromečkem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
2: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
0: Rock Radio, konec legrace. Rock Radio, slušnej rok z kazeťáků a VHSek.